0: největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveto!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá, čím?
1: To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. 80.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Ranní cappuccino, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: American Girls od Harryho Stylese. Ovšem nám tady promluví Czech Girl.
1: No girl.
0: Prosím tě, vůbec.
1: Nazývej věci pravými jmény.
0: Ano, girl. Kate.
1: Lady.
0: Řídová. Lady Kate. Tak dobré ráno, dobré 6 hodin, ráno. Jdeme na to.
1: Chorvatskem v neděli odpoledne otřáslo zemětřesení. Jeho epicentrum odborníci vypozorovali jen několik desítek kilometrů od turisticky populárního města Split. Lidé v okolí epicentra mluvili o silných otřesech a hlasitém dunění. Úřady nehlásí žádné raněné. Poslanci se budou tento týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetovali prezident Petr Pavel. Schůze začne zítra dopoledne a řešit se bude třeba návrh zákona s digitalizací povolování pobytu cizinců nebo novela snižující státní náhradu České poště. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Výměna střechy sice rekonstrukci prodražila, ale termín by to ohrozit nemělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Německý koncern Volkswagen, pod který spadá i tuzemská Škoda Auto, zasáhla krize globálního autoprůmyslu. Šéf podniku Oliver Blume pro List Bild potvrdil, že automobilka kvůli zachování konkurenceschopnosti chystá masivní propouštění. Firmu drtí zejména drahý provoz, nevyužité továrny, čínská konkurence a nová americká cla.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda je u Třebíče na silnici 23. Pokud jedete z Třebíče do Telče, zpozorněte za červenou hospodou, srazilo se tam auto s traktorem.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Máme za sebou chladnou noc, na Šumavě dokonce mrzlo. Aktuálně měříme od 7 do 13 stupňů, nejtepleji je na jižní Moravě a právě tam si dnes ještě užijí letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů. Jinde budou odpolední teploty od 20 do 24 stupňů, obloha bude převážně jasná až polojasná, odpoledne se od jihozápadu obloha zatáhne. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 už se hlásí Bob Švarc.
0: Ano, návrat ztraceného Boba. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verani, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, stay tuned. Jestli já to po té dlouhé době, co jsme se neslyšeli, ještě vůbec budu umět. A pak je otázka, jestli jsem to vůbec někdy uměl. Tak dobré
1: to
0: ráno.
1: To jsou.
0: Právě.

0: 6 hodin 18 minut, tohle je pondělní ranní Evropa 2, dobrý den. A vlastně ten začátek toho týdne, kdy ještě jsme tady o prázdninách všichni společně v létě, tak já se musím tady aklimatizovat a zároveň se musím nějak srovnat s tím, jak to vlastně v létě funguje, protože ano, příští týden už normálně pracovní týden, klasicky po prázdninách, takže i školní první týden, takže samozřejmě i tady ranní show ve standardním sestavení, jak jsme zvyklí. Nicméně teda, když se budeme bavit právě o tom, jak teď všechno funguje, tak asi už je vás dost, co nás teď posloucháte. Tak byste možná byli zklamaní, kdybych vám neřekl, že je 24. srpna a že, a to mě úplně šokovalo, za 4 měsíce je tady Štědrý den. Ha, za 4 měsíce. Ano, teda, jak se říká, myslím, že to na Katka Říhová to tady často opakuje, že vždycky vlastně už třeba 1. ledna, tak už jsou tady skoro Vánoce, že už se blížej, ne? Nějak to tady tak říkáte, ne? Mám pocit, nebo ne?
1: Takhle bych to úplně neřekla. Já mám pocit, že když to slyším tady z éteru, že to je nějaký takový, jako, že to má větší pointu.
0: Jak to myslíš, když to říká někdo jiný?
1: No, já nevím totiž, jestli ta tvoje formulace byla správná.
0: Ne, já jsem to jenom chtěl, jako já jsem se na tom nechtěl nějak zaciklit. Prostě já jsem jenom chtěl říct, že vždycky vlastně už se ty Vánoce trochu blížej.
1: No takhle, ano. No. Od 25. prosince už se zase blíží další Vánoce.
0: Ano, tak teď bych řekl, že ještě o něco víc, protože za 4 měsíce. Tak nechci strašit, možná víc vystraší, že opravdu ten školní rok už začíná. Ale zase to straší děti, rodiče se těší, že? Rodiče se těší, že se jich zase zbaví. No tak to je takový rychlý začátek, 24. srpna 6.19. Užívejte a buďte s námi. Pojďme si dát ten poslední pracovně prázdninový týden s Evropou 2.
2: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
4: Kdy je kuřák zarostlej, no?
3: Když mu dojde pěna na hulení.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Dovolená u moře z Blue Style.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
10: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
10: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
11: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
12: Voda už prostě nestačí.
13: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
14: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
15: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
16: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
14: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
18: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
23: No tak pojď zapel!
24: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
23: Tak dobře.
24: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
25: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
24: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
25: Breno. Podlaha dělá domov.
26: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
27: Zpátky k muzice.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: 6 hodin 32 minut posloucháte ranní Evropu 2 a vzhledem k tomu, že kvůli pojednání o tom, jak blízko už jsou Vánoce, že to je za 4 měsíce, tak jsme se vůbec nedostali k tomu mému oblíbenému, řekl bych až zbožňovanému kalendáriu, tak to dáme teď. Abyste jenom měli představu, kdo mezi slavnými nebo třeba i méně slavnými dneska má něco. Tak Bartolomějové mají svátek, čili můžete se zamyslet nad tím, jestli nějakého znáte Bartoloměje. Já znám akorát Bartoloměje Simpsona, tak můžeme samozřejmě i této vymyšlené postavičce pogratulovat, ale pojďme teda k narozeninám. Například Jan Rosák, jestli si ti mladší vybaví Jana Rosáka, ti starší nepochybně, protože samozřejmě jeden, řekl bych, z našich velkých moderátorských učitelů nás všech, Jan Rosák, zdravíme, dneska má teda narozky. Potom taky slaví Karel Dešpor. Karel Dešpor, odborník na všechny možné závislosti. Kdo znáte Karla Dešpora z nějakých třeba televizních vystoupení, tak víte, že to je velmi zábavná bytost, možná trochu mimoděk, ale prostě je s ním sranda, s Karlem Dešporem, s doktorem Dešporem. No a jdeme teda k těm lidem, které asi znají i ti mladší. Rupert Grint třeba, to možná je tady pro naší Katku, která má ráda Harryho Pottera, protože Rupert Grint je představitel Rona Weasleyho, je to tak, dneska 38 let. No a poslední, koho zmíním, DJ, producent, muzikant Alan Walker, taky má dnes narozky. Takže taková trošku nesourodá partička. Já bych to asi uzavřel slovy, že na všechny dnešní oslavence, ať už těch svátků nebo narozenin, tak určitě si pojďme připít, ale vzhledem k tomu, že teda slaví i pan Nešpor, odborník na závislosti, tak připít tak maximálně mátovým čajem. Maximum tvý muziky.
1: Evropa 2. 80. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cest

0: Tak taky hodně štěstí přejeme na Evropě 2 vám všem, co posloucháte v pondělí ráno v 6.49, to jsme rádi, za chvilinku zprávy. Teď ale jdeme do vesmíru. Hurá do vesmíru! A já se trošku omlouvám, že celá ta první hodina zatím je taková monotematická, protože už jsme probírali to, že 24. srpna, takže za 4 měsíce Vánoce. Potom jsme taky probírali klasické kalendárium, říkali jsme si, kdo má narozky, kdo má svátek. A teď ještě jedno výročí, slibuju, že poslední dneska, že pak už se k tomu nebudeme vracet. Totiž přesně před 20 lety se stala zajímavá věc a stala se u nás v České republice, konkrétně v sále Pražského kongresového centra 24. srpna 2006. Totiž astronomové na obrovské konferenci pomocí hlasovacích lístků rozhodli o tom, že planeta Pluto, tehdy ještě planeta, již nebude planetou, že bude vyřazena ze sluneční soustavy jako planeta, protože nesplňuje spoustu parametrů k tomu, aby planeta být mohla. Takže po 670 letech Pluto přišlo o status planety a stalo se pouhou trpasličí planetou. Takže pro nás lajky svým způsobem pořád planeta, ale trpasličí. Zajímavě to komentoval mimochodem známý astrofyzik Jiří Grigar, který řekl, že pokud by Pluto planetou zůstalo, takže bychom brzy museli do učebnic zapsat desítky dalších nově objevených ledových těles. Podle Grigara nová definice zachránila nebohé školáky na celém světě před drsným osudem, protože bez ní by sluneční soustava měla výhledově v nejbližších letech asi 50 až 100 podobných planet a v tom by se samozřejmě kde kdo ztratil. Takže buďme vlastně rádi, že nám tamto Pluto ubylo. I když na druhou stranu určitě vy, co jste se ještě učili, stejně jako já, že Pluto je planeta, tak když si třeba budete chtít zkusit říct tu sluneční soustavu, takže se na konci zarazíte. Já třeba jo, vždycky mám ještě chuť říct Pluto a už samozřejmě Pluto tam teda není. Takže jenom takové výročí, že 20 let to je, co Pluto již není standardní planetou. A mě na tom teda nejvíc asi ale stejně zaujalo, že k tomu vyřazení Pluta došlo u nás v Česku, čili můžeme si říct, že jsme vlastně dokázali víc než všechny velmoci dohromady. Zlikvidovali jsme jednu planetu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: 58.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 7 hodin, jdeme na zprávy Katka Říhová.
1: Dobré ráno, do Česka se vrátí tropické teploty. Čekáme je hlavně na Moravě ve čtvrtek a v pátek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. Rána už ale budou chladná, dnes v noci na Šumavě mrzlo, na Kvildě naměřili minus 2,5 stupně. Na pohotovosti skončil 4letý hoch z Rakouska, kterého během dovolené v Chorvatsku uštkl had. Lékaři v nemocnici v Rijece mu okamžitě podali protijed a převezli ho na jednotku intenzivní péče. Chlapec se teď zotavuje. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: Město Náchod v areálu Velkých lázní ve čtvrti Běloves otevřelo opravenou historickou kolonádu IDA. Rekonstrukce schátralé budovy trvala od loňského února a přišla na více než 24 milionů korun. Podle radnice je otevření kolonády významným krokem k obnovení lázeňství ve 20-tisícovém městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalová Slávie v lize po druhé za sebou ztratila. Po remíze v Liberci přišli sešívaní o další body ve vršovickém derby s Bohemians, které skončilo remízou 2-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Čerstvou dopravní nehodu hlásí D1, je to na trase z Prahy do Brna, zpozorněte u Ostrovačic.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme za sebou chladnou noc, na Šumavě dokonce mrzlo, aktuálně měříme teploty od 7 do 13 stupňů, nejtepleji je na jižní Moravě a právě tam se dnes ještě užijí letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů. Jinde budou odpolední teploty od 20 do 24 stupňů Celsia. Obloha bude převážně jasná až polojasná, odpoledne se ale od jeho západu obloha zatáhne. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje Bob Schwarz.
0: Katka mi teď nevědomky vlastně hezky nahrála, já bych řekl až jako přihrála, protože bude řeč o fotbale, ona mluvila o Slávii, já budu mluvit o Haalandovi. Tak za chvíli.

0: 7 hodin, 19 minut, posloucháte pondělní ranní Evropu 2 a sami slyšíte z hudebního podkresu, že se vydáme asi někam do Asie, bude to úplně přesně do Japonska, což je země, která mě osobně třeba fascinuje svojí kulturou, která samozřejmě je opravdu velmi odlišná od té naší západní. Mimochodem, někde jsem slyšel, že to je tím, hlavně, že oni nějakých 500 let, nebo kdo ví jak dlouho, tak se vlastně vyvíjeli vlastním tempem a sami o sobě a že vlastně nás tak jako úplně nepotřebovali, takže si vytvořili tu svoji opravdu velmi svébytnou kulturu. No, nevím, jestli tohle úplně ale je něco k následování, co si teďka povíme. Příběh, který asi není úplně typický, ale je prostě z Japonska. 48-letý japonský otec tak nechal svého 7-letého syna na svazích nejvyšší japonské hory Fuji a sám s druhým 12-letým synem pokračoval ve výstupu. A to všechno jenom proto, že ten mladší si stěžoval, že už nemůže dál a nechtělo se mu už jít, tak ho tam prostě otec nechal. Takže jo, nechali mu tam prý svačinku, nealkoholický nápoj a opustili jej se slovy ten otec s tím starším synem, ať tady chvilku počká, což bylo v 4:30 ráno místního času, takže když tam chlapeček čekal asi 3 hodiny a začalo pršet a padala mlha, tak naštěstí se tam objevili pracovníci horské chaty a na té lavičce ve výšce téměř 2,5 tisíce metrů, tak se nad ním slitovali, zachránili ho, postarali se o něj, zároveň vyrozuměli policii, která zase vyrozuměla toho otce, tomu přikázala, ať se okamžitě vrátí. To teda otec udělal, aspoň tak, a syn teda dítě nakonec dopadl dobře, neutrpěl žádnou újmu a dokonce policisté mu jenom vyčinili, nebyl z toho žádný třeba nějaký zákonný přestupek, že by jako skončil ve vězení nebo že by dostal pokutu. Ne, prostě mu jenom řekl, že tohle se nedělá, ale pán to potom schytal nejenom od policie, ale taky na sociálních sítích, což asi chápeme. No prostě, abych to uzavřel, zdravíme do Japonska, zdravíme toho tatínka i jeho syna a tatínkovi blahopřejeme k zisku titulu Otec roku. Evropa 2.
1: Občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A dnes a přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Víc prostoru pro rodinu.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
9: Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13,90 haléřů, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
16: Zpátky k muzice.

0: prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Umírám, celý se klepe.

0: 7 hodin, 35 minut, tohle je pondělní ranní Evropa 2 a kdo máte rádi fotbal, tuhle informaci včera jste, myslím, zachytili, že je jedna ze současných asi nejzajímavějších osobností ve fotbale, Viking z Norska, borec Erling Haaland, tak udělal poměrně významný krok a to, že se ostříhal. Stejně to zní vlastně komicky, že jako zásadní krok u fotbalisty by mělo být třeba, že dal nějaký super gól, že? Což on teda umí, jo? A nebo třeba, nedej bože, v tom horším případě, že by se zranil, ale ostříhání, no, ale tak to je prostě. Dneska takovéhle sportovní ikony, tak jsou prostě značkou a ta jejich image tak je součástí právě té jejich značky. Takže prostě Erling Haaland se ostříhal, zbavil se své ikonické blondiaté hřívy, navíc ještě tím, že on hodně žije na sociálních sítích, tak ten svůj haircut hned zveřejnil na YouTube i na Instagramu a fanoušci často zůstali v šoku. On to komentoval slovy, na čase se rozloučit s těmito nádhernými blondětými vlasy. Uvažoval jsem, že to udělám hned po mistrovství světa, ale neměl jsem čas, teď začíná nová sezóna, takže na čase začít na novo. To řekl samotný fotbalista. No a co řekli jeho fanoušci? Někdo to komentoval slovy, asi prohrál sázku, ale taky třeba někdo, jak opravdu to prožívají zkrátka lidé, tak napsal, anděl přišel o křídla. Takže prostě podle některých evidentně po ostříhání Haalanda svět už nikdy nebude stejný. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Už zas. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Se došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz. Skonto nabité.
3: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
12: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se může můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil v sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
14: V úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
15: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
16: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
15: Já miluju samolepky, rybiček.
16: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
15: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
16: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
15: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
17: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
15: Juchu!

Posloucháte Ranní Evropu 2 za 10 minut 8 hodin 7:50 letí to. No a ještě jednou teda fotbalista Erling Haaland, hvězda z Norska, velmi originální bytost svým vizuálem, svým vzhledem, talentem, chováním, vším, a myslím to dobře. Spousta videí samozřejmě vyskakuje člověku, když je na sociálních sítích. Já jsem párkrát na něj kliknul a od té doby mám pocit, že každý den vidím aspoň jedno video s Haalandem, ať už při tom, jak jí, nebo jak trénuje, nebo jak dává ty svoje neskutečné góly. A my jsme tady před chvilinkou se bavili o tom, že se Haaland nechal ostříhat, ale mě to přivedlo na jinou otázku, která pravděpodobně už se někde řešila. Jak vlastně to je s tím jeho jménem, s tím jeho příjmením, jak se to čte, protože Erling Haaland to určitě není. To prý není správná výslovnost, to je prostě počeštěná verze. Já vlastně teď mám chuť vyzvat někoho, kdo to ví, nějaké znalce, aby zavolali na 257-400-888, ale předesílám, že beru jenom čísla, která mají norskou předvolbu. To znamená, jsem si to tady hledal, plus 47. Ne, pochopitelně vemu kohokoliv, kdo si je jistý, že ví správnou výslovnost. Já schválně dám variantu, kterou mi tady našla asi umělá inteligence. Ale jak říkám, když bude někdo volat třeba i Čech, který žije v Norsku, to by bylo úplně ideální, anebo třeba nějaký Nor, prostě plus 47, tahle předvolba, když zavoláte na 257-400-888, úplně mě láká ta představa, že se to stane. Zatím teda volejí všichni domácí, ale v pořádku. Tak pojďme se podívat, co říká AI o jménu Haalanda. Takže prý to Haaland je opravdu špatně, protože dvojhláska, dvě A za sebou, což je právě v jeho příjmení, tak se vyslovuje jako dlouhé otevřené O a kon...

0: Měj se, ahoj. Ahoj. Maximum muziky.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
3: V úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Pěkně mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
5: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
4: Já miluju samolepky, rybiček.
5: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
6: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
4: Juchu!
1: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy. Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2. 88.2 FM.

0: pages pro nejnovější zprávy ze showbizu. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
1: 8. hodina, takže zprávy a Katka Říhová.
2: Dobré ráno, vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ministerstvo financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Nový britský premiér Andy Burnham se dnes vydává na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády a jeho první cesta vede na Ukrajinu. V Kyjevě slaví dnes 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti. V rámci toho mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu, která se už pátým rokem brání ruské agresi. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Karlovarskému kraji se zřejmě podaří zajistit pro nadcházející školní rok stravování na všech krajských středních školách, i když to není na středních školách povinnost zřizovatele. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřely smlouvu se soukromými dodavateli. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Nový český rekord v největším počtu dudáků na jednom místě vznikl ve Strakonicích. Na jednom pódiu jich hrálo 205 ze 16 zemí. Stalo se tak na 26. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehodu máme aktuálně hlášenou na dálnici D11 kolem 25. kilometru a vypadá to, že brzdí oba dva směry, tedy do Hradce Králové i do Prahy.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme za sebou chladnou noc, na Šumavě je dokonce mrzlo. Aktuálně měříme teploty od 7 do 13 stupňů. Nejtepleji je na jižní Moravě a právě tam si dnes ještě užijí letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů. Jinde budou odpolední teploty od 20 do 24. Obloha bude převážně jasná až polojasná. Odpoledne se od jeho západu ale zatáhne. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 po nich pokračuje Bob Schwarz.
1: Tak se nám to tady zase zvrtlo, zase monotématicky jedeme Erlinga Haalanda a za chvilinku vám slibuju, dovolá se nám někdo z Norska. Tak vydržte.
0: Evropa 2.

0: 8 hodin 18 minut. Posloucháte pondělní ranní Evropu 2. Já jsem tady před chvilinkou sliboval, že možná se dovolá někdo z Norska, když jsme tady řešili jméno fotbalisty, už teď víme, že ne Haalanda, ale Haalana. A normálně ve chvíli, kdy jsme ukončili v podstatě tohle pojednání, už jsem si říkal, nebudeme se k tomu vracet, tak se dovolala paní Češka žijící v Norsku. A já jsem říkal, mohla byste zavolat za 20 minut? Ona řekla ano a už tak neučinila. Takže zdravíme do Norska. Stejně ten pocit, že i Norové, respektive Češi v Norsku žijící a možná i Norové, tak nás poslouchají, je fascinující. Nicméně, a pozor, pozor, paní volá. Tak pozor. Já si myslím, že to bude ona, anebo někdo jiný z Norska. Haló?
1: Zdravím.
0: Dobrý den, to jste vy. Já se vás pamatuju, dobrý den. Musím se ptat na jméno.
1: Ilona.
0: Zase já, abyste se Ileno cítila dobře, tak vám tady pouštím teď norskou hymnu.
1: No, tak já to zase tak...
0: Neprožíváte.
1: Neřeším. Ne.
0: Vy tam jenom žijete.
1: Ano.
0: Jak to máte? Počkejte tak v rychlosti, když máte tu možnost tohle říct lidem v Česku, tak vy žijete v Norsku, jo, Ilono?
1: Ano.
0: A proč? Co vás to popadlo?
1: Já jsem si to nevymyslela, já bych do takové chladné vlastně oblasti nikde nešla, kdyby nebylo mého manžela.
0: Jasně. Ten tam pracuje.
1: No, ano.
0: Dobře.
1: Já taky, že jo.
0: Ale, no jasně, samozřejmě.
1: První byl on, ten iniciátor, co přišel do Norska a pak jsem přišla já.
0: Jo, jo, nejste Norka v domácnosti. Už umíte norsky? Jak tam dlouho žijete?
1: 12 let.
0: Jo, jo, jo. 12 let je dost, takže váš manžel Norek, ten umí...
1: Ne, ten vůbec není Nor.
0: Ne, je mi to jasný, ale prostě...
1: Můj manžel je z Kamerunu.
0: Ježiš, tak vy to máte hodně pestrý. Tak pojďte jenom nám vysvětlit v rychlosti, jak to je s tím jménem. Jak to je s jménem fotbalisty Haalanda? Potvrzujete to, co nám tady říkal posluchač v minulé hodině, který říkal, že to je teda Haaland, správná výslovnost Haaland, je to tak?
1: Já jsem se na to jméno dívala a tam jsou dvě A. Není tam A s kroužkem. Takže je to spíš Haaland, a neříká se to D.
0: Jasně.
1: Protože D se neříká.
0: Okay.
1: Ale u toho jména si nejsem jistá jako Erling.
0: No já bych nečet to G.
1: To se taky neříká.
0: Že ne, no jasně.
1: To G se taky neříká.
0: Tak jo.
1: Takže Erling Haaland.
0: Dobře. Možná to ještě skonzultujte s manželem. Možná to ještě skonzultujte s manželem z Kamerunu, abychom měli tu představu úplně komplexní. My tady žili v domění, že to je Haaland.
1: Já jsem se aj dívala na ně.
0: Hele, tak došel kredit z Norska. Paní nám normálně vypadla, no. Tak každopádně...
1: Nevypadla.
0: Aha, teď to znělo, jako když to vypadla. Tak ještě dokončete to klidně myšlenku. To je zajímavé lingvistické okénko.
1: Jenom, že jsem se dívala na nějaké vlastně YouTube, jak ho tam nazývají, a každý to nějak komolí, ale je to... Správně by to mělo být Erling Haaland.
0: Dobře, tak moc děkujeme, já to vyřídím v České televizi a na Nova Sport, všude to řekneme. A kdyby teda něco ještě bylo s Norskem, tak se ozveme, jo? Díky.
1: Jasně.
0: Mějte se krásně, Ilonko, krásně. Mějte hezký den, ahoj. Hey Europa 2 listeners, it's Alok here. Hey, I'm Dan from Bastille and I'm here with Europe 2.
2: Nastav uši hvězda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, Tibet.
2: Evropa 2.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
15: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alze.

0: 8 hodin, 32 minut, posloucháte Ranní Evropu 2 a hodně jsme se tady teď věnovali fotbalu. Tak jdeme jinam, mám tady ovšem i tak výsledek v podstatě, na který je potřeba být ve formě, ale ne ve formě sportovní, spíš tady byla potřeba chuť k jídlu. Vysvětlím, o co jde, slyšíte sami, Moravská lidová pode mnou proběhlo teď takzvané Trnkobraní, Vizovický hudební festival a tam pravidelně probíhá soutěž v pohýdání švestkových knedlíků. Tak kdo jste nestihnul výsledky, rád vám je povím a myslím si, že dotyčný vítěz, tak bude mít taky radost, že ho tady citujeme, jeho jméno. Radim Dvořáček z Ostravy, tak se po sedmé v řadě, takže ten opravdu má trénink, stal vítězem právě tohodle chuťově sportovního klání, no sportovního nevím, pak už určitě ne, po tom, co spořádal to množství knedlíků, tak si myslím, že si dal na týden dovolenou v leže. Poslouchejte dobře, Radim Dvořáček z Ostravy, tak spořádal díky tomu svému výkonu 193 švestkových knedlíků. Schválně si to přepočítejte na nějaký svůj oběd, když jste si dali ovocné knedlíky, kolik jich tak dáte, tak 4, 5, 7 možná, ale 193. Je teda potřeba říct, že ty knedlíky pochopitelně jsou asi menší, než nám dělají maminky a babičky. Ale přesto, tady dokonce je to i vyjádřeno, 30 gramů váží jeden ten knedlíček a je velice tence obalený těstem. Takže vlastně se jedná o takovou jakože švestku obalenou v tom těstíčku, ale stejně, když toho máte sníst 193 kousků, já teda jednoduchým poměrně aritmetickým úkonem, doufám, že jsem dospěl ke správnému číslu, 193 knedlíků, každý 30 gramů, mě to vychází na 6 kilo, ne? Ty bláho. Myslím, že ten frajer teď podle mě si v břiše kvasí vlastní slivovici.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
9: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK. Středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
10: Maximum tvý muziky. Maximum

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Za 10:09, neboli 8 hodin 50 minut, posloucháte Evropu 2 a my si tady do rytmu, co děláme?
1: Luskáme.
0: To není tleskání, to luskání. S kým? S Fancy.
1: Dobré ráno.
0: Ivana.
1: Ivana.
0: Přepínám. Ahoj.
1: Já jsem se strašně těšila. Mám podovolený vlastně i na tebe.
0: No já... podovolený i na tebe.
1: No to teda znělo blbě, veď?
0: Znělo.
1: Slovíčko vlastně je strašně teda takový...
2: Ty jsi musela ale strašně odpočinout.
0: Počkej, ty fakt sneseš i mě podat, tak to musela být skvělá dovolená.
1: A to tak jsem nemyslela.
0: Tak
1: to vlastně
0: znova,
1: mělo... Tak jo, já
0: znova
1: jsem
0: a lépe.
1: Moc jsem si na tebe těšila.
0: Já na tebe taky. Já jsem měl tu dovolenou taky.
1: Mhm.
0: A byla ještě další, takže já dokonce bych dneska řekl, že tě fakt rád vidím. Jako.
1: No a mně ještě přijde kolega, toho taky ráda uvidím.
0: No to bych musel další měsíc ještě mít volné, pak možná, ale... Tak co, po 9. hodině budete tady jak dlouho zase klasicky 2 hodiny, 4 hodiny?
1: Budeme tady 2 hodiny.
0: Ono to stačí.
1: Chci si vás na něco zeptat, nebo tebe, Bobe? Můžu. Já jsem slyšela včera o jednom takovým jako syndromu, o jednom takovým jako efektu,
0: ano.
1: Který znamená, že... nás nechali, ale nevím jakoby kdo, jakoby něco ve vesmíru nás nechalo zapomenout na nějaký fakt, ale my víme, že kecaj. Například třeba v 90. letech existoval nějaký videoklip a ty máš pocit a všichni ostatní mají taky pocit, že v tom videoklipu si něco viděl a že to tam muselo být a teď si pustíš ten videoklip a ono to tam není. Akorát na tom, že tam něco bylo v tom videoklipu, něco konkrétního, se shodnou teď skoro celý svět. Znáte to?
0: Je to neuvěřitelný, ale ty budeš potřebovat zase dovolenou. Tak zítra po 6. Ahoj.
1: Ach
0: jo. A pokračuje Fancy s Koťákem. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: 9.00 posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Krásné dopoledne. Krajský soud v Brně dnes bude na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, který je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musí o dalším trvání vazby rozhodnout nejpozději do 30 dnů. Elektronická evidence tržeb se vrací. O jejím spuštění od začátku příštího roku už ví 88% českých podnikatelů a majitelů malých a středních firem. Návrh zákona o obnovení EET vrátil sice Senát do sněmovny, ta ho ale v září nejspíš přehlasuje. A teď už má slovo Zuzka.
2: Česká kamenice na Děčínsku postavila na místě bývalé textilní továrny domov pro seniory. Ve dvou objektech je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a okolo zázemí s houpačkou, grilem a vyvýšenými záhony. První klienti se nastěhují v září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Humanoidní robot, vyvinutý čínským výrobcem chytrých telefonů Honor, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tak světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt, informovala o tom čínská média.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D1 kolem kilometru 375 a 376 směrem do Polska. Probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme za sebou chladnou noc, na Šumavě dokonce mrzlo. Aktuálně měříme teploty od 8 do 14 stupňů. Nejtepleji je na jižní Moravě a právě tam si dnes ještě užijí letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů. Jinde budou odpolední teploty od 20 do 24. Obloha bude dnes převážně jasná až polojasná. Odpoledne se ale od jihozápadu obloha zatáhne. Zprávy jsou za námi, po nich mají na Evropě 2 slovo Ivana a Koťák.
4: Jestli pak si, milí posluchači, všimnete, co je na dnešním vysílání speciální.
5: Jsme tu spolu!
4: Ano, ne. Ivana se vrátila po 4 týdnech z dovolené.
5: Já se těším, doufám, že vy taky.
3: Evropa 2.

0: tak, posluch.
1: Ne, no, tak a kde první, tak dává.
2: Tak mluv ty.
0: Že si skočíme do řeči hned, jak jsme teď spolu, a tak to je hezký.
1: Tak jsme
0: to
1: se na vás těšili.
0: Ano.
1: My jsme se tady s Ivankou neviděli, Ivanka byla na dovolené, budiš jí to přáno, ale teďka slovy klasika, Ivčo, jistě se zajímavými historkami jenom hemžíš.
0: Hemžím trošku. Kyperskými historkami se hemžím třeba, pak třeba českými.
1: Pojďme začínáme zeměpisem. Pod co spadá Kypr? Je Kypr země?
0: Počkej, že začneš takhle. To vůbec jsme nevěděli, jak je to problematický. A když nám říkali v cestovce, vyjedete na tureckou stranu, tak jsme nevěděli, že vlastně to je takový docela, jak to mám říct, skoro až nepříjemný pro mě. Jel jsi přes hranice, kde na tebe trošku míří pistolkama.
1: Jo. Asi,
0: no, oni jsou v takovém jako poloválečném vztahu, ale vzhledem k tomu, že nejsem historik, tak bych se k tomu nerada vyjadřovala.
1: Historik.
0: Historik, no. Hele, byli jsme na severní straně Kypru, což je turecká strana Kypru. Bylo to tam krásný a ano, máš pravdu, já se vtipnými historkami budu jenom hemžit, doufám, že ty taky. A ty jsi vlastně chodil do práce sem, viď?
1: Já se historkami zajímám vůbec, tedy nehemžím, ale zajímalo by mě, jestli vlastně, když jste byli na té turecké straně toho Kypru, mají tam rádi turecký vejce?
0: Mají.
1: To je moje oblíbená snídaně totiž, já to úplně miluji.
0: Moje už ne, protože každý den nechceš turecký
1: vážně
0: vejce.
1: Vážně to tam mají. Ale normálně, když to takhle říkám jakoby přátelům, tak velká část lidí vůbec neví, co jsou turecký vejce. Schválně vyzkoušíme tady naši Kateřinu.
0: Ano, naši Kateřinu.
3: Ach jo.
1: Tak ty znáš turecký vejce.
3: Ale tak turecký vejce jsou samozřejmě vejce v jogurtu s nějakým takovým přelivem, který je chili olejový nebo něco v tom.
1: To hodně zjednodušil, ale má pravdu. No.
0: Je přidala ještě Mexiko a věci, které tam...
3: Kopříček trochu.
1: Hele, zastřený vejce, kopr, česnek, přesně tak, no, chili olej, paráda.
0: To jsem tam jedla každý den a už se strašně těším teď, až to jíst nebudu.
1: Dobře, tak
0: no,
1: jo.
0: A za chvíli ti řeknu, víš, co je to Mandela efekt?
1: Jako to je ten prezident?
0: No, co je to ten efekt, ne? Kdo je to Mandela?
1: Nevím ani
3: jedno. Nevíš o malovánky.
0: Řeknu ti už za chvíli na Evropě 2.
4: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. La, la, la, la, la. Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: Myslili se mě s váma mluvit.
6: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
4: Songy na psání.
1: Co ti můžem zahrát?
5: Cože?
1: A pro koho to bude?
5: Cože?
4: Nebo legendární song za trest.
5: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
4: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
7: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
8: Pojď sem, ty draku.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Tohle je možný jenom tady.
9: A raz, dva, tři.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
9: 4,21 S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
17: No tak pojď zabej!
18: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
17: Tak dobře.
18: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
19: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
18: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
19: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
21: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, tohle to byla kapela Mirai, jejich novinka Malinovej syrup. A my pochopitelně zdravíme celou sestavu, myslím si, že kluci mají v příštím roce velký koncert a taky zdravíme Tomskyho, protože pokud nesledujete Mirai nějak extrémně pravidelně, tak mají hrozně sympatickýho kytaristu, který má mimochodem kytaru za milion, to vím.
1: Fakt jo.
0: A on se teďka musel kvůli nějakým zdravotním věcem jako voholit do hola. Ano. A kluci se ostříhali taky do hola, takže teďka kapela Mirai koncertuje v takový skinhead sestavě.
1: Takže nový Orlík. snad ne tematicky teda. My jsme se tady bavili o tématu, který chci, já doufám, že řeknu Koťákovi něco, co on neví. Protože on jak pořád se někde vzdělává, teď on ty články, pořád úplně mi posílá něco nového.
0: Renesanční Koťák.
1: Renesanční Koťák, chytrý a tak. Tak teď schválně doufám, že to nebudeš vidět. To, že ty nevíš, co to je Mandela efekt.
0: Hele, butterfly efekt bych tak maximálně dal.
1: To je něco jiného. Mandela efekt je jev, kdy si velké množství lidí velmi živě pamatuje stejnou věc, která se ale podle dostupných záznamů nikdy nestala nebo vypadala jinak.
0: Aha.
1: Je to něco, co mi jako třeba velká jako populace lidí, ne stejná populace, prostě hodně lidí si něco pamatujeme.
0: Je to jako nějaká
1: říkají, že
0: urban
1: to tak
0: legenda, která jako no, ne?
1: No, spíš. Něco, co ale není to právě urban legenda. Urban legenda je něco, co nebylo. To je vymyšlený. Ale tohle my si myslíme, že to prostě,
0: dobře,
1: že to
0: tak,
1: prostě
0: jo,
1: tak bylo. Já ti dám takovej příklad, který souvisí tady s tou písní. Všichni víme, jak v tom Britney vypadala v tom videoklipu, ne? Měla červený, takový kožený latexový overall. A tančila slavnou choreografii a tak. A spousta lidí přísahá, a já totiž taky. Proto mě to včera úplně, mě to jako, jak se to řekne, slušně konsternovalo mě to. Spousta lidí přísahá a i já, že Britney měla k červenému latexovému overallu na hlavní mikrofon v tom klipu. Aha. Ona tam má rozpuštěný vlasy a já bych přísahala, že tam má náhlavní mikrofon, jenže v oficiálním videoklipu ho nemá. Přitom existovaly panenky a kostýmy s mikrofonem a Britney ho běžně používala teda při živých vystoupeních, to se ví, ale my lidi, kterých je asi teď je nějaká sepsaná petice, já jsem se tam taky podepsala, i nás teď 1,5 milionu, tak si myslíme.
0: Máš čas na zajímavý věci, včo?
1: To byla ta dovolená. Tak si myslíme, že prostě to tak bylo, že měla ten mikrofon.
0: Ale tohle
1: to
0: bychom mohli rozšířit. Mám pocit, že možná jsem to tady už někde rozebíral. Je to takový ten fenomén toho, představte si plácnou Monopoly. A vy víte, jak vypadá ten panáček z Monopolu. A teď se jenom zkuste zamyslet, než vám to zodpovíme v příštím vstupu. Má ten panáček to kukátko a knír, anebo ne?
1: Nebo má monokl, co tam má? A má ho vůbec?
0: A má ho vůbec?
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. 2 výstavy, 1 vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
11: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21, úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při pondělku 24. srpna. Máme tady s Koťákem zajímavé téma a tím tématem je Mandela efekt, což je efekt, při kterém si myslíme, že se něco v minulosti stalo, ale údajně se to vůbec nestalo.
1: Je to teda...
0: Ale myslíme si to jako jednotlivé, celé jako velká část lidí.
1: Je to hrozný.
0: Je to hrozný. Třeba já jsem říkala příklad, že si myslím, a ostatně nejsem v tom sama, všichni příznivci toho jsou tady se mnou. Mandela efektu, my si myslíme, že Oops, I did it again, že v tom videoklipu měla Britney Spears ten náhlavní mikrofon a ona neměla prostě. Ale proč si to myslíme? Asi milion lidí. Sepsala jsem i petici. Co tam máš? Ty máš taky Mandela efekt
1: nějaký? No tak začneme asi u Monopolu. Mm-hmm. Monopoly panáček má monokl. Spousta lidí si pana Monopoly vybavuje s monoklem. Mm-hmm. 100% ho má, jsem si jistý.
0: Já taky. A má takový ještě sklíčko tam, co tam má?
1: Realita je, nikdy ho neměl. Pravděpodobně si ho pletete s maskotem Buráku, panem Peanutem.
0: Ale to přeci není možný.
1: Pikachu má černý konec ocasu. Lidé ho často kreslí s černou špičkou ocasu, určitě. On má něco na hlavě černýho a stejně tak má tu prdelku, ten ocas má taky černý. Pikachu ji nikdy neměl, má pouze černé konce uší. Mm-hmm. Jo, pozor. Luku, jsem tvůj otec.
0: No počkej, look, I am your father. To se tam řekne.
1: Ne, neříká. A to je blbost.
0: Co se tam neříká?
1: Podle této správné definice tak je napsáno ne, no, I'm your father.
0: Kdyby, ne, tam není Luku, já
1: tam
0: jsem
1: není
0: tvůj...
1: Luku, já jsem tvůj otec. Ale pozor, co mi teda dostalo výrazně víc, tak je tady zmínka z Foresta Gumpa, kdy se říká, život je jako bomboniéra. A já jsem si teda jistý, že tenkrát, počkej, Vladimír Dlouhý, myslím si, že daboval právě postavu Foresta Gumpa.
0: Ano.
1: A je tady, prosím tě, ne život je jako bomboniéra, ale život byl jako bomboniéra. Byl.
0: Byl, přitom se říká život
1: nikdy
0: je.
1: Nikdy nevíš, co ochutnáš, ne? No. Já jsem z toho úplně nějaký...
0: A já si teda pamatuju ještě něco, to mě taky vystřelilo z trenek, asi před týdnem jsem se dozvěděla, že Zlá královna ve Sněhurce neříká zrcadlo, zrcadlo,
1: no,
0: ale říká úplně co jiného. Chceš to slyšet, co?
1: Jo.
0: Až za chvíli.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
5: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
8: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
7: Já miluju samolepky rybiček.
8: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
7: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
8: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
7: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
9: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
7: Juchu!
10: Spartianky a Spartianci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Jednu minutku po 10. hodině tady Káťa Říhová, která přináší aktuální zprávy Evropy 2.
1: Hezké dopoledne. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde Ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Potravinové doplňky mohou ohrozit zdraví. Až třetina z kontrolovaných je závadná, píše to iDnes.cz. Nejnovější zpráva Státního zdravotního ústavu uvádí, že loni bylo hlášeno 13 případů nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci potravin, nejčastěji doplňků stravy. Hlášení se loni týkala například produktů s obsahem hořčíku, extraktu z listů zeleného čaje nebo vitamínu B6. A teď má slovo Zuzka.
2: Na takzvanou nostalgickou tramvajovou linku číslo 23 vyjeli o víkendu dvě zrenovované tramvaje typu T3. Vůz 6312 je vybaven tak, jak vypadaly tramvaje v první polovině 70. let. Vůz 7122 má zase připomínat druhou polovinu 70. let. V opravě jsou další tři vozy, které by měly být na linku nasazeny do roku 2028. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Lidé dnes mohou začít objednávat tříměsíční státní dluh. Dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na D5 směrem z Prahy na Rozvadov. Na 102. kilometru je omezení, zdržíte se asi 10 minut. A na Pražském okruhu směrem z D1 do Plzně jede hodně kamionů a regulují vjezdy do tunelů.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme za sebou chladnou noc, na Šumavě dokonce mrzlo, na jižní Moravě si dnes užijí letní den s odpoledními maxima do 27 stupňů, jinde budou odpolední maxima od 20 do 24, obloha bude dnes převážně jasná až polojasná, odpoledne se od jeho západu, ale obloha zatáhne. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
0: Taky ještě úplně zlehonka doplníme Mandela efekt a pak tady mám pro vás několik příspěvků týkajících se našich dětí.
4: Posloucháte Evropu 2.

0: 24. srpna posloucháte Maximum muziky Evropy 2 od mikrofonu a zdraví Ivanka, taky Koťák, ahoj.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak prosím vás, přátelé, hodně z vás se nás na to ptá, ano, už za týden tady bude ranní show, velké speciální oznámení a vy nás bombardujete tím, ať vám řekneme, kdo to bude a kdo bude v ranní show a my vám to neřekneme.
1: Neřekneme, no protože takhle, já bych i ráda, ale nemůžeme.
0: Ale víme,
1: Víme to, jako chtěl se pochlubit tady v tom.
0: Jo, chtěl, no.
1: Chtěl si prostě vytáhnout čavle, aby jsme řekli, my to víme a vy ne.
0: My máme info. Každopádně mám takovou úplnou blbinku. Musím říct, že jsem si velice oblíbil ChatGPT. Já věřím, že ho většina z vás taky jako používáte na nejrůznější věci. Hodně, teďka jsme byli na narozeninový oslavě. Mám tři příklady. A na narozeninový oslavě moje kamarádka prostě si psala něco do chatu GPT a jenom jsem jí viděl přes rameno a tam bylo napsáno léky a alkohol.
1: Jako chtěla, kombinace.
0: Se chtěla ujistit, jako jestli to nespůsobí nějaký problém. Potom teďka hraju takovou jednu videohru, jmenuje se to Alan Wake, je to docela těžký na mě, jo? A já se furt tam chodím, říkám, sakra, já vůbec nevím. Za normálních okolností bych tu hru buď to přestal hrát, anebo bych se musel někde na YouTube dostat do nějakého gameplaye, kde bych se podíval na 27. hodinu hraní a zjistil, jak to ten člověk vyřešil. Jasně. Ale když hodím jenom fotku do chatu GPT, tak on mi řekne, jo, aha, to jsi v této části hry a tu skrýš najdeš tady. Jo, já vím, podvádím, ale jinak bych si moc nezahrál. Ale byl jsem teďka na večeři s přáteli a říkám, hele, a oni mi říkali, že, já jsem říkal, Mladá Boleslav, no tak to jsou východní Čechy, nebo severovýchodní Čechy. A oni, Mladá Boleslav, to je středočeský kraj, Kubo, a já, ale prosím vás, to je blbost, ne, teď je to 50 kiláků nad Prahou směrem prostě jako nahoru, ne, tak jak střední Čechy? A oni, hele, neponižuj se tady, jsou to fakt střední Čechy. A já, a ChatGPT. Hele, my se tady hádáme o tom, jestli Mladá Boleslav spadá do středních Čech. Potřebuju, aby si využil všechny argumenty, i historické argumenty, Rakousko-Uhersko, cokoliv, cokoliv. Nesmí to být střední Čechy, vymysli to, díky.
1: Ty nejenom, že jsi chytrej, ty jsi lstivej.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Aktuální zpráva.
12: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
13: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
14: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
13: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
15: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
18: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
19: Vytvořeno s použitím AI.
20: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
21: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Tate McRae, tak to je zpěvačka, kterou já se teda přiznám. Já jsem ještě před rokem neznala normálně. Já to si myslím, že už na Evropě 2 rotovala. A je teda divný, že jsem ji neznala, když jsem už tady pracovala. No prostě se mi nějak jako neverila. Ale je to obrovská hvězda, větší
1: Tate
0: a větší.
1: Tate McRae je krásný příběh, protože to je slečna, která tady byla na rozhovoru v době, kdy podle mě měla koncert v Roxy.
0: Ano.
1: Tenkrát ještě v Roxy.
0: Mm-hmm.
1: A Jindra Ekl s ní dělal rozhovor, mm-hmm. navíc ještě je velká chvála. My tady máme v rámci těch prom, který tady pouštíme mezi singlama, mm-hmm. tak Tate McRae nejlépe ze všech interpretů umí říct, posloucháš Evropu 2.
0: Je. To je ono, jak to říká nejlíp. A protože jsem si vždycky říkala, kdo to je.
1: No mm-hmm. a já jsem byl, vlastně letos jsem vzal svojí přítelkyně, která má dneska narozeniny mimochodem.
0: Ne.
1: Luciusi, všechno nejvíc, nejlásko. Tak jsme byli na koncertu Tate McRae mm-hmm. v O2 aréně a teď víš, jako, jak ta hvězda vyrostla. Ona skvěle tancuje, mm. je to show. Ona je opravdu její performer, musím říct, mm-hmm. že velká chvála. Teďka byla na Lollapalooze, si myslím, mm-hmm. a v rámci té show úplně na konci se nechala polejt nějakou zlatou barvou, nebo si pamatuju, že na Music Awards vystupovala nějakou choreografii v písku.
0: Ano, no učme se, učme
1: velmi
0: se.
1: Velmi dobrá, velmi dobrá.
0: My se tady bavíme o sociálních sítích s Koťákem během toho, co teda tady třeba slyšíte reklamy nebo nějaké skvělé songy, které hrajeme na Evropě 2. A ty jsi mi říkal, že tě něco strašně baví. Já nevím co.
1: My jsme včera vzpomínali na takový nějaký, řekněme, legendární věci, které se odehrály na českém Instagramu. U, řekněme, jak to říct slušně, u influencerů, kteří jsou, řekněme,
0: staršího
1: data.
0: Není prostě 20.
1: Takže 20, řekněme to, zžití se s Instagramem je občas trochu složitější, ale jasně? snaží se a já si pamatuju, což je nejlepší příspěvek, který jsem kdy v životě viděl na Instagramu, která bývalá první dáma, paní Dagmar Havlová, tak stála pod takovým točitým schodištěm, jo, a kouká se nahoru, má tam k tomu nějaký text, ale jakou písničku si vybrala, aby se asi přiblížila mladým lidem, tak co by vás napadlo? Kouká se nahoru, točitý schodiště a jakou písničku si mohla
0: tak
1: vybrat?
0: Počkej, nech mě hádat, bude to... Tak ale třeba lidi mají rádi i Karla Gotta, mladší, tak třeba něco od Kai Gotta.
1: Skoro, těsně vedle.
0: No, tak co to je? To nebude Karel.

0: Stropy padá jak rolls, ona se koukala nahoru. Jako dává to smysl?
1: No dává to smysl a hlavně, jako jestli to ví Izo. Tak no, počkej, bych si mohl pozvat na jeden ze svých...
0: Ne, to je, to byla nejlepší věc. Izo prostě po ten příspěvek hodil, já nevím, jestli bohýnky, nebo
1: ne.
0: Tornáda.
1: Takže to ocenil.
0: Mimochodem, Izomandias, dámy a pánové, Izomandias a Miki společně oznámili křest alba Exit u Palice, který proběhne 5.9. Areál 7 Praha.
1: Třeba přijde i Dagmar Havlová.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Aleso a One Republic.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM.
1: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
2: Sanitka?
1: Ano.
2: A víš, kdy sanitka houká?
1: Když nikomu jede na pomoc.
2: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
3: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
4: Čekají vás záchranářské speciály,
3: moderní sanitky,
4: ukázky první pomoci
3: a program pro celou rodinu.
4: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
3: Vstup zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech, naší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
7: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: Muhammad Komar na stát.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
8: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
10: Six, seven trendy knedlíčky, nebo dokonce máslo.
9: Já miluju samolepky, rybiček.
10: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
9: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
10: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
9: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
11: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
9: Juchu!

0: studiu 24. srpna. Je pondělí, stále je pondělí. My s Koťákem dnes už odsloužili a začíná sloužit tady Pavel. Čau, Pavle.
1: Nazdar.
0: Nazdar, jak se máš? My se dlouho neviděli.
1: No, mám se výborně úplně.
0: Máš se výborně. Co to u tebe znamená, co znamená, když se má Pavel Cejnar výborně?
1: Byl jsem v rádiu a já jsem rád, já jsem takový workoholik.
0: No,
1: takže ale to chtěl jsem se zeptat Kuby. No. Bo já vím, že se změnilo počasí a už není úplně letní, ale je tady taková zima, že musí mít na hlavě kulicha?
2: Mně se tady lidé smějou, že jsem měl hučku. Já jsem teda dneska stával, já jsem se nemohl dostat z postele, takzvaně.
1: Tak si vzal z kulicha,
0: zadkem si stál.
2: No, a nějak jsem se vyval z té postele a říkám, ježiš, ty vlasy, úplně mi to takhle trčilo na té hlavě, tak jsem vzal kulicha a vyrazil
0: jsem. Má kulíška, ale na jeho obranu, já jsem ráno vyšla ven a umrzla mi prdka skoro.
2: Bylo
1: to něco, umrzla?
0: Prdka.
1: Co to je?
0: Zadek.
1: Jo, takhle. Zadek. My říkáme prdka teda ve východní Čechách.
0: To my říkáme něčemu jinému tady
2: na
0: střední Čechách.
2: Na Ostravsku říkají dubka zase.
0: Já bych to dneska
2: ukončil.
0: Posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Ladí vás dnešní pondělní, stále dopolední Evropa 2, 4 minuty skoro po 11. hodině, tady Káťa Říhová a čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Pěkné dopoledne. Chorvatskem v neděli odpoledne otřáslo zemětřesení. Jeho epicentrum odborníci vypozorovali jen několik desítek kilometrů od turisticky populárního města Split. Lidé v okolí epicentra mluvili o silných otřesech a hlasitém dunění. Úřady nehlásí žádné raněné. Poslanci se budou tento týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Schůze začne zítra dopoledne a řešit se bude třeba návrh zákona s digitalizací povolování pobytu cizinců či novela snižující státní náhradu České poště. Teď už má slovo Zuzka.
2: Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Výměna střechy sice rekonstrukci prodražila, ale termín by to ohrozit nemělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalová Slavie v lize po druhé za sebou ztratila. Po remíze v Liberci přišli se Šívaní o další body ve vršovickém derby s Bohemians, které skončilo remízou 2-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Držíte se na D1 kolem kilometru 375 a 376 směrem do Polska, probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Na jižní Moravě si dnes ještě užijí letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů, jinde budou odpolední maxima od 20 do 24. Obloha bude převážně jasná až polojasná, odpoledne se ale od jeho západu zatáhne. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Cejná.
0: Hezké pondělí vám inčuju a posílám hnedka do uší Dua Lipa anebo skvělý Miles Smith Heaven. Pojďme na to. Evropa 2.

Zajímavý den vám přeju při pondělku, ladí vás Evropa 2, děkujeme za vaše uši ladící právě Evropu 2, tak posíláme Rianu, Two Colors, anebo bude Cyril už za chviličku Evropa 2.

0: Ideální letní záležitost, kterou jste právě teď slyšeli u nás na Evropě 2. No a budeme pokračovat v podobným tempu. Tak začíná nám poslední kompletní prázdninový týden. Takže ty nervy pro školáky už začínají trošku jako, jak bych to řekl, nervy už začínají vylézat, ale já bych to tak jako nebral. Já bych si to užil hlavně, protože i příští týden v pondělí máte volno a nastupuje se až prvního příští týden v úterý, takže týden a kousek ještě máte před sebou. A to je potřeba, abyste si to užili úplně nejvíc. K tomu vám může dopomoct samozřejmě i Evropa 2. Tak za chviličku Damiano David, anebo taky Antonín Herbeck. Z našeho Maxima muziky Evropy 2 řekneme si, kdo bude na podzim udávat trendy z těch lidí, které třeba znáte z éteru Evropy 2. No a co bude opravdu in, co by váš šatník určitě měl mít, aby byste na to neměli zapomenout. A já, když už to takhle řeknu a malinko nakousnu, tak to není vůbec žádná špatná věc. Řekneme si už za chviličku, jinak dneska slaví svátek Bartoloměj. To je takový jako zvláštní jméno, dá se říct až jako pohádkový, možná někdo by mohl říct historický. Mezi námi tady u nás v České republice je jich zhruba necelá tisícovka. Myslím, že 600 až 700, Bartolomě, možná 800 je tady mezi námi. Tak pokud mě nějaký slyší, velká gratulace vám ostatním. Hezké pondělí s Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Náš výkup je teď.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Zpátky k muzice.

0: podobný hudební styl mě vždycky zvedne náladu. Užel Emil Angel Alternate a skvělej song, který vás pobavil právě teď lehce po 11:30 na vaší Evropě 2. Hezké pondělí vám přeju, no a já jsem před chvíličkou říkal, že oznámím, kdo udává nebo bude udávat trendy na podzim roku 2026 a vy ho moc dobře znáte. No, vy ho. Ona to je ona. Je to dáma, je to zpěvačka, která se jmenuje Rihanna. Představte si, že ona vytáhla asi ze svého šatníku, dá se říct, takový ikonický kousek z přelomu milénia, takže po 20 letech, a není to jenom její názor, se vrátěj samozřejmě v takové té modernější verzi teplákový soupravy, které jsou takový jako sametový a semišový. A prej letos to půjde jako hodně do módy. No kurzu, jsou to vlastně takový sportovní modely, který můžete kombinovat třeba i s různými luxusními doplňky a podobně. No, bude to velký. Hlavně je dobrý, když se na to díváme takhle, že vás to zařeje, nebude vám vůbec žádná zima a prej se to může vynášet i v normálním běžném životě. Takže zase se máme na co těšit a prej pozor, bude to i v mužských modelech, to si nedokážu samozřejmě překvapit. Tak hlavně, myslím si, že jak teď, tak na podzim bychom měli nosit něco, v čem se budeme cítit výborně. Stejně jako Evropa 2 bude hrát to, co si myslí, že výborně se dá poslouchat. Tak za chviličku třeba Mimi Web, Harry Styles, anebo David Guetta a Sia. Tak zůstaňte s námi a hezké pondělí s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Dagny. Tvoje nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, David Guetta, Sia, za chviličku Martin Garrix a Ed Sheeran. Tak co, zažili jste nějaký skvělý zážitek anebo splnili jste si nějaký sen o prázdninách nebo v tomto létě, a nebo ještě ne a čekáte na to, tak já bych to nějak jako neoddaloval, nezahazoval, protože před námi je poslední prázdninový týden a nebude jako vůbec špatnej, i když nebude to úplně jako na 150%, jak jsme byli zvyklí, prostě sluníčko od pondělí do neděle, ale v druhé polovině týdne nás čeká celkem příjemná teplota, letní, až skoro 29, někde 28, 27 stupňů Celsiových, což není vůbec špatná věc. No a pokud jste ve věku 40, 45, 50, tak byste rozhodně do toho měli jít, protože představte si, že zážitky po 45, 40 nebo 50 jsou lepší než ve 20. Já jsem tomu nevěřil, ale je to tak, protože prej ve 20 máme hlavu plnou snů a plánů, ale často nám chybějí prostředky, zkušenosti anebo dokonce i odvaha proměnit to všechno ve skutečnost. No a po 40, 45 naopak získáváme to, co nám scházelo. Větší finanční jistota, životní nadhled, ale taky jasnější představa o tom, co chceme zažít. Takže jestli takovouhle představu máte, běžte do toho, je k tomu ideální možnost. Tak se oklepejte a splňte si sen anebo nějaký zážitek a uvidíte, ten život hnedka nabere úplně jiný grády. Hm? Tak ať se vám to podaří, Evropa 2. Tvoje léto na maximum.
1: Evropa 2.

0: Ano, tomuhle se říká pohoda na maximum. Peter Bič projekt Hey Now už nějaký pátek rotuje v éteru Evropy 2, ale pořád to má svoji šťávu. Je to prostě skvělý. Doufám, že vám to chutná stejně. Vám bude chutnat, doufám, dnešní oběd. Je tady poledne a oběda je opravdu čas. Tady u nás na Evropě 2 má Káťa Říhová další čerstvé zprávy. Tak hezké pondělí.
1: Pěkné poledne, do Česka se vrátí tropické teploty, čekáme je hlavně na Moravě ve čtvrtek a v pátek.

0: víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. Rána už ale budou chladná, dnes v noci na Šumavě mrzlo. Na Kvildě naměřili -2,5 stupně. Vláda dnes projednává změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ministerstvo financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Teď už se vydáme za Zuzkou.
1: Město Náchod v areálu Velkých lázní ve čtvrti Běloves otevřelo opravenou historickou kolonádu IDA. Rekonstrukce schátralé budovy trvala od loňského února a přišla na více než 24 milionů korun. Podle radnice je otevření kolonády významným krokem k obnovení lázeňství ve 20-tisícovém městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Německý koncern Volkswagen, pod který spadá i tuzemská Škoda Auto, zasáhla krize globálního autoprůmyslu. Šéf podniku Oliver Blume pro List Bild potvrdil, že automobilka kvůli zachování konkurenceschopnosti chystá masivní propouštění. Firmu drtí zejména drahý provoz, nevyužité továrny, čínská konkurence i nová americká cla.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Držíte se na D1 kolem kilometru 375 a 376 směrem do Polska, probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Na jižní Moravě si dnes ještě užijí letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů, jinde budou odpolední maxima od 20 do 24, obloha bude převážně jasná až polojasná, odpoledne se ale od jeho západu zatáhne. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Cejnar.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
3: A společně se mnou další maximum muziky Offenbach a Norma Jean Martin anebo Shabuzi. Tím začneme. Tak hezké pondělí a dobrou chuť k obědu.
2: Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, tohle to střední tempo k obědu úplně nejideálnější. Tak doufám, že už si pochutnáváte, nebo pokud se těšíte, můžu vás malinko inspirovat. Já jsem dnes do studia dostal servírovanou rajskou s koulema masovejma a těstovinama. Ideální. Tak možná, že třeba někoho jsem inspiroval, jí se musí a oběd, ten by se měl vychutnávat. Hlavně, jak říkala moje babička, my jsme vždycky třeba kolikrát obědvali a stáli jsme u toho a říká, můžeš si prosím tě sednout, když budeš stát, tak ti to bude padat až do sklepa. Takže v klidu si sedněte, vychutnejte a hlavně chtěl bych vám popřát, ať vám to chutná. Mimochodem, za chviličku se budeme věnovat takovému tématu. Pamatujete si, jak bývá takové, jak bych to řekl, co může být všechno nakažlivýho. My už jsme tady v rádiu zkoušeli, když jsme si zkoušeli zívat, jestli vás to nakazí a zívnete si taky. Potom je pravda, že jsem jel někde nějakým možná autobusem nebo něčím, někomu se udělalo nevolno a hnedka to mělo takovou tu tendenci se opakovat. A já tady mám jednu věc, která prý je taky velmi nakažlivá. Tak abyste náhodou do toho nespadli. Řekneme si už za chviličku. Jelly Roll, 24K Golden, anebo Anika Iris a budou taky Coldplay. Tak nikam neodcházejte a zůstaňte s Evropou 2. Tvý léto na maximum.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
9: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
8: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
10: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: A raz, dva, tři, 4,21.
13: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
14: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
15: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Falcon uvádí Strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
17: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 22 a tady je pondělní, teď už odpolední Evropa 2. Tak co může být na světě nakažlivýho? Tak samozřejmě nějaký nemoci, rýmička, chřipajzna a tak podobně. Před chvíličkou jsem tady říkal o tom, že nakažlivé je v vozovkách i zívání. My jsme to zkoušeli a mnozí z vás jste se nám ozvali. My jsme si zívali jako do rádia, takže jste si zívli taky. Prostě to tak je. Je to takový přenositelný. Nakažlivý může být i to, když jedete někde v nějaký velký skupině a někomu se neudělá dobře. To je tak, jako. No a teď se tady rozebírá, jestli může být nakažlivý rozvod. Rozvod dvou partnerů, manželství a tak podobně. No a v mnoha případech se ukazuje, že to může být dokonce i nakažlivý. Ale máte si na to dávat pozor, protože tady někde platí, když on, tak já taky, když ona, tak já taky, když oni, tak my a tak podobně. Je důležitý si prej zachovat svoji hlavu a bejt prostě svůj, to je důležitá věc. No ale stejně na konci tady konstatovali všichni ty různý vědci, kteří se tím zabývali, že stabilní a spokojení přátelé a na přátelství důležitý působí na své okolí přesně opačným, velmi pozitivním efektem, takže udržování pevných, láskyplných vztahů v partě blízkých lidí vytváří ochranný prostředí a to je důležitý. Takže když budete o něčem pochybovat a třeba měli byste nějaký roupy v tom nakažlivým rozvodovým řízení, tak je potřeba, abyste si vyčistili hlavu, mnoha způsoby to jde, třeba taky muzikou. Tak za chviličku od nás Alex Warren, Miley Cyrus nebo Exmela Ingrosso. Tak hezké pondělí, Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Tát 82 a 105,5 FM.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
9: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
10: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
11: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
10: Já miluju samolepky, rybiček.
11: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
10: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
11: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
10: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
12: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
10: Juchu!
13: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: skvělý Exwell, Ingrosso a pondělní odpolední Evropa 2. Tak mám tady pro vás jednu pozvánku. Letošní ročník Prague Open Air se pomalu blíží do finále a já tady mám pozvánku na zítra a na pozítří. Myslete na to. Je to do areálu 7. Léto a MiG 21. To spojení je geniální. Patří to k sobě stejně jako slunce k prázdninám. Je to ten typ večera, kdy se smějete víc než obvykle, tančíte bez zábran a refrény zpíváte ještě cestou domů. MiG 21 přivezou show plnou hravosti, nakažlivé energie a třpitivého diska, kterému vévodí neodolatelné charisma Jirky Macháčka. Tak prosím vás, MiG 21 už zítra v úterý 25. srpna v areálu Z v rámci Prague Open Air a hnedka vás pozvu na další den, to bude středa 26. srpna, opět areál 7 a na koncert Vojtěcha Dyka a kapely DYK. Kvůli velkému zájmu se to přesunulo z Rígráčů, tedy z Rígrových sadů, do většího areálu 7, ale i holešovický areál se rychle plní, takže s nákupem lístků doporučujeme radši neváhat. Takže Prague Open Air jde do finále, zítra MiG 21 areál 7, pozítří Vojta Dyk DYK a taky areál 7. Evropa 2 doporučuje. Tvoje léto na maximum.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na prageopenair.cz. Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz, je jich tam fakt dost. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasa Piggy.

0: Dvě jsou připraveny čerstvé zprávy. Jicka Čkaříhová, jdeme na ně.
1: Hezké odpoledne. Na pohotovosti skončil 4letý chlapec z Rakouska, kterého během dovolené v Chorvatsku uštkl had. Lékaři v nemocnici v Rijece mu okamžitě podali protijed a převezli ho na jednotku intenzivní péče. Chlapec se teď zotavuje. Nový britský premiér Andy Burnham se dnes vydává na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády a jeho první cesta vede na Ukrajinu. V Kyjevě slaví dnes 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti. V rámci toho mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu, která se už pátým rokem brání ruské agresi. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: Karlovarskému kraji se zřejmě podaří zajistit pro nadcházející školní rok stravování na všech krajských středních školách, i když to není na středních školách povinnost zřizovatele. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřely smlouvu se soukromými dodavateli. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Humanoidní robot vyvinutý čínským výrobcem chytrých telefonů Honor dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tak světový rekord, který je drží jamajský sprinter Usain Bolt. Informovala o tom čínská média.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D1 hlásí nové omezení na 182. kilometru ve směru do Brna, probíhají tu práce na silnici. A na dálnici D11 pak počítejte s omezením před 25. kilometrem směrem do Prahy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Na jižní Moravě si dnes ještě užívají letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů, jinde budou odpolední maxima od 20 do 24, obloha dnes převážně jasná až polojasná, odpoledne se ale od jeho západu zatáhne. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 už má teď slovo opět Pavel Cejna.
0: Ano, říkal jsi to správně a se mnou opět maximum muziky. Leony, Callum Scott, ale teď mají přednost Bibi Rexa s Davidem Guettou. Hezké pondělí s Evropou 2.

Takhle opravdu vypadá pohoda na maximum. Tady ta hudební. Teď Silver Spoon, Katy Perry, Youngblood. No a já vám do 15. hodiny vykouzlím doslova soutěž. Tak zůstaňte, Evropa 2.

0: Ten Youngblood je prostě dobrý. Ať si říká, kdo chce, co chce. Teď posloucháte Evropu 2 a já jsem vám slíbil, že do 15. hodiny vykouzlím doslova nějakou soutěž a je to tak. Mám tady soutěž a vůbec nejenom já, ale celý tento týden u nás na Evropě 2 probíhá soutěž právě s Harry Potterem. Tedy máme tady výstavu Harry Potter The Exhibition. No a já tady mám pro vás 4 vstupenky a k tomu ještě merchandising k výstavě Harry Potter The Exhibition. Ta výstava se koná v PVA Expo Praha Letňany. No a vy u toho kouzlení mě musíte pomoct. Vy musíte velmi pozorně poslouchat a jakmile já vykouzlím do našeho éteru takzvanou kouzelnou harfu, takhle zní, někde mezi songy, bude to rychlý, tak vemte telefony a volejte sem do studia. 257 400888, protože harfa odstartuje dnešní soutěžní klání. Kdybyste chtěli přesně kompletně vědět, co z toho merče k výstavě Harry Potter The Exhibition můžete vyhrát, mrkněte na naše stránky Evropa2.cz. Tak držím palce, ať to štěstí padne dnes zrovna třeba na vás. To vám přeje Evropa 2. Letní vibe Evropy 2. Maximum
1: muziky. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Náš výkup je teď.
7: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
8: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
7: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
9: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
10: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
13: No tak pojď za mail.
14: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
13: Tak dobře.
14: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
15: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
14: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
15: Breno. Podlaha dělá domov.
16: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
20: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: bych hned. Ano, jel bych hned na dovolenou, i když ta už je za mnou, podle mě za mnohýma z vás. A dovolená teď? Máte něco naplánováno na září, na říjen, je to na vás. Samozřejmě člověk by měl si vždycky odprknout od práce a měl by si tak trošku užívat. Přece nejsme roboti, že jo? No ale proč o tom mluvím? To byla písnička, která nás dovedla do chvíle, kdy máme 13 hodin a 36 minut. A já se teďka budu bavit o tom, když ráno vstáváte. Máte budíka, anebo stanete sami? A když si nastavujete budíka, jaký je? Je takovej, jako potřebujete budit šokem, anebo máte příjemnou písničku a tak podobně? Protože my jsme to tady jako taky zase zásadně rozebírali, že budíkový šok obírá, a je to dokázaný, o energii po celý den. Takže když vás budí nějaký šokující zvuk, anebo prostě nějaký bafnutí, tak potom jste z toho vyřízený až do večera, jo? Protože pronikovej ranní zvuk budíku způsobuje za prvý pořádný šok srovnatelný se studenou sprchou. A věřili byste tomu, že právě tohle vám může ukrást energii na celý zbytek dne, takže jste třeba jenom na 20%. Je to šílený. Ono se to tady jako dost jako rozebírá, ale zásadní je, že melodické a jemné tóny zvonění snižují úroveň spánkové setrvačnosti výrazně líp než nějaký drsný pípání. Protože písničky s jasným rytmem nebo příjemný melodie pomáhají mozku plynule přejít ze spánkového režimu do plné bdělosti. A hlučný alarm způsobuje mentální chaos a prodlužuje dobu, během níž si mysl zbavuje ranní mlhy. Takže nějaká písnička není vůbec špatná. My budeme rádi, když budete poslouchat Evropu 2, protože od příštího týdne, od pondělí 31. srpna, začíná další sezóna naší ranní show Evropy 2. Takže dejte si, aby vám zaplo rádio Evropa 2 a uvidíte, že ten den budete energií přímo nabití. To vám slibujeme, Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz
2: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No, povídej.
3: To je nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
7: Sanitka?
6: Ano.
7: A víš, kdy sanitka houká?
6: Když nikomu jede na pomoc.
7: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
8: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
9: Čekají vás záchranářské speciály,
8: moderní sanitky,
9: ukázky první pomoci
8: a program pro celou rodinu.
9: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
8: Vstup zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
11: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
12: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik

0: Pondělí odpolední Evropa 2. Ještě nebyla soutěž s Harry Potterem, ještě jsme to nevykouzlili, tak buďte pozorní, ať vás to náhodou nemine, protože ta soutěž stojí za to, za prvý. Za druhý, blíží se 14. hodina, my vám naservírujeme čerstvé zprávy a dokonce i informace o počasí, o tom aktuálním počasí. No a když už o tom mluvím, tak já už jsem zaslechl, že dneska na Moravě, na Jižní Moravě je krásně, takže zdravíme. Jižní Moravu, užijte si to tam, tam jsou až 28 stupňový teplíč. Na ostatních místech 24-25 a to je léto a je sluníčko na mnohých místech, takže nezapomínejte pitnej režim, který je dneska taky víc jak důležitý. A když jsme u toho pitného režimu, nevím, jestli máte rádi takový ty inovace v těch různých nápojích. Samozřejmě mělo by se pít hodně vody, kvalitní nealkoholické tekutiny, abyste se prostě zavodnili, abyste neomdlívali na tom sluníčku a v tom teple a tak podobně. Ale já z těch inovativních drinků, dá se říct, jsem slyšel, že se podává někde dokonce, nevím jestli na Moravě nebo kde, víno s chmelem, takže už se nám začíná víno propojovat jako s pivem, víno a chmel. No a dokonce jsem někde slyšel, že se pije i ovocná káva. Tak vůbec nevím, jak to může chutnat. Já jsem zatím na kávu nepřišel a vždycky se každý diví, ty nepiješ kávu? Já říkám, ne, když neřídím, tak si můžu dát malý pivo, to je pravda. Takže nezapomínejte, pitný režim je potřeba, no a neříkejte, co má se stát. Já to taky nebudu říkat, nechám to na Evě Farné, která bude zpívat už za chviličku. Takže hezké pondělí s Evropou 2, Eva Farná, Meduza, anebo to Tolliver a Do Jacket. Za chviličku na Evropě 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Evropa 2, 88

0: Odbíjí pondělní 14. hodina ve vašich uších Evropa 2. Teď už Káťa Říhová přidává další čerstvé zprávy. Pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne, vrací se elektronická evidence tržeb. O jejím spuštění od začátku příštího roku už ví 88% českých podnikatelů a majitelů malých a středních firem. Návrh zákona o obnovení EET vrátil sice Senát do sněmovny, ta ho ale v září nejspíš přehlasuje. Potravinové doplňky mohou ohrozit naše zdraví. Až třetina z kontrolovaných je závadná, píše to i dnes.cz. Nejnovější zpráva Státního zdravotního ústavu za rok 2025 uvádí, že loni bylo hlášeno 13 případů nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci potravin, nejčastěji doplňků stravy. Hlášení se loni týkala například produktů s obsahem hořčíku, extraktu z listů zeleného čaje nebo vitamínu B6. Teď se podíváme za Zuzkou.
2: Česká kamenice na Děčínsku postavila na místě bývalé textilní továrny domov pro seniory. Ve dvou objektech je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a

0: Kolo zázemí s houpačkou, grilem a vyvýšenými záhony. První klienti se nastěhují v září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Nový český rekord v největším počtu dudáků na jednom místě vznikl ve Strakonicích. Na jednom pódiu jich hrálo 205 ze 16 zemí. Stalo se tak na 26. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: D1 hlásí nové omezení na 182. kilometru ve směru do Brna, probíhají tu práce na silnici. A na dálnici D11 pak počítejte s omezením před 25. kilometrem směrem do Prahy.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Na jižní Moravě si dnes ještě užívají letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů, jinde budou odpolední maxima od 20 do 24. Obloha dnes převážně jasná až polojasná, odpoledne se ale od jeho západu zatáhne. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 už má teď slovo opět Pavel Cejnar.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Připomínám všem mým posluchačům, ještě nebyla soutěž s Harry Potterem, pozor, ale teď Ray Dalton a přednost má Damiano David. Pojďme na to.

Vadí vás prázdninová letní Evropa 2, teď Timmy White, to je prostě skvělej zvuk, Lauryn, anebo Linkin Park, Evropa 2. Let me tell you.

0: Ladí vás pondělní odpolední Evropa 2 a teď jdeme soutěžit. Harfa hrála, anebo se objevila a já jsem ji vykouzl v éteru Evropy 2. Tak, slyšíte Harryho Pottera nebo hudbu z Harryho Pottera a sem do Prahy dorazila, konkrétně do PVA Expo Praha, výstava Harry Potter The Exhibition. Kouzelný svět Harryho Pottera ožije přímo před vámi. Tak se vydejte na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi od působivých rekvizit a kostýmů až po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Tak si nenechte ujít největší výstavu o Harrym Potterovi v Praze. Vstupenky nakupujte přes goout.cz. Informace se dozvíte, když si kliknete na www.harrypotterexhibition.com/cs. Tam se dozvíte všechno. No a tento týden soutěžte s Evropou 2, protože já konkrétně teď tady mám merchandising k výstavě Harry Potter The Exhibition a 4 vstupenky právě na výstavu, která se koná v PVA Expo Praha Letňany. Tak kdo to bude? Nemám tady žádnou otázku, takže jakmile se dovoláte, je jasný, že tuhle cenu a la Harry Potter získáváte. 257-400-888. Tak kdo touží jít na výstavu Harry Potter? Tak Harry Potter. Kdo to je právě teď? Haló, tady je Evropa 2, kdo bude na Pottera?
1: Haló, haló, tady Ivana Zeslavková.
0: A je to tak, Ivano. Mě by zajímalo, kolik jsi viděla filmů o Harry Potterovi.
1: No, my se s rodinou díváme na úplně všechny.
0: Byli jste i v kině? Na tom velkým plátně?
1: To ne, mám děti malý, takže ty to v kině nezažili, ty už to zažívají jenom v televizi.
0: No a nebojí se takhle, ono kolikrát to tam jako bafne z té obrazovky.
1: Ne, nebojí, oni se. To úplně milují, ten
0: no tak
1: svět.
0: Výborně, tak si uděláte výlet do Prahy, protože získáváš merch k výstavě Harry Potter The Exhibition a taky 4 vstupenky na výstavu, která se koná, ještě jednou připomínám, v PVA Expo Praha Letňany. Kdybyste chtěli vstupenky dokoupit, můžete a zakoupit na goout.cz. Evropa 2 doporučuje informace na harrypotterexhibition.com/cs. Tak tobě ještě jednou velká gratulace, pozdravuj ratolesti, hlavně ať vás tam nezačarujou, myslím v dobrým slova smyslu, ať vás ta výstava okouzlí, takhle bych to řekl možná líp, ať si to moc užijete a hlavně budeme rádi, když až budete cestovat na výstavu a zpátky, když u toho bude i Evropa 2 do ouška hrát, jo?
1: Určitě bude, díky moc.
0: Měj se hezky, vydrž mi na telefonu, ahoj a hezké léto.
1: Díky, ahoj.
2: To je léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: No tak pojď zapé!
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
8: Tak dobře.
7: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
7: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
10: Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Zpátky k muzice.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Ladí vás pondělí odpolední Evropa 2. Minulý týden jsme si spolu střihli, protože máme tady prázdninový režim. Nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. Ve čtvrtek byla premiéra, včera byla repríza mezi 18. a 20. hodinou. Pokud jste to nestihli a zajímá vás žebříček, mrkněte na naše stránky Evropa2.cz, ale proč o tom mluvím? Teď je aktuálně spuštěno hlasování a je to na vás, protože vy svým hlasováním ovlivníte ten žebříček na tento týden, tedy na ten další. Tak je potřeba, abyste teďka zabrali, zahlasovali pro svého favorita. Hlasuje se přes naše stránky Evropa2.cz, nic za to neplatíte, prostě každý den můžete poslat hlas tomu svýmu oblíbenci, protože bez vás žádný žebříček by nevznikl. My si to tady nevymýšlíme, my chceme, abyste o tom rozhodli vy, jak to dopadne. Tak tedy ještě jednou hlasování spuštěno až do zítřejšího poledne na našich stránkách Evropa2.cz. A jak to dopadne pro tento týden? Na to si musíte nějaký den počkat. Čtvrtek, premiéra, neděle repríza, stejný čas, 18 až 20, pouze na vaší Evropě 2. To na maximum.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic.

0: Posloucháte Evropu 2, no a já celé studio předávám Ondrovi, který je připravený na čas po 15. hodině. Nazdar, Ondráši.
1: To jsem já. Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, s čím přicházíš po 15. hodině? Co vyvalíš na naše posluchače?
1: Já jsem v šoku z toho, že minulý týden ještě všichni měli tenhle týden za propršený, že bude zima a ono se to v dobré obrací. Já měl minulý týden ještě na předpovědi déšť celý týden a úplně skoro konec světa a léta. Aha. A tak se to jako příjemně mění a dokonce je tropický dny mají přijít ještě dva. Ne? No. To je dobrý, ne?
0: No my bay až 30 stupňů.
1: Ježiš, já už jsem vytáhl spodky a smršky.
0: Na Moravě je 30 skoro i dnes.
1: Fakt?
0: No říkáme to celý den ve zprávách.
1: Už ta Morava, to je nádhera.
0: Co jsi to poslouchal, když jsi jel do rádia, co?
1: Já, prosím tě, jsem poslouchal právě tu letní venkovní atmosféru, víš? Šumění letních drinků, jak po sobě shows, teda jak po sobě, jako co sobě šustěj kalhoty mokrých plavek, jo? A tak.
0: Nepouštěj se do velkých akcí, Ondro.
1: Šoupa jsem říkal.
0: Tak, já jsem rozdal, co jsem měl rozdat, protože Harry Potterovská soutěž proběhla dneska, ale pozor, můžete vyhrávat každý den, po celý tento týden. Tak laďte ji po 15. hodině, zítra se těším ve 10:45.
1: Chápu to, že mi předáváš kouzelnou hůlku.
0: Komplet.
1: Komplet.
0: Všechno. Ondra pokračuje zítra před 11. Ahoj. Letní vibe Evropy 2. Maximum muziky. Evropa 2. 18.

0: Pěkné odpoledne. K jednacímu stolu dnes usedají zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Na programu je podstatný bod růst platů ve veřejném sektoru na příští rok. Odbory už dlouhodobě kabinet Andreje Babiše žádají, aby společně vyřešili otázku růstu platů. Zatím ale není zveřejněný ani návrh rozpočtu. Do Česka se vrátí tropické teploty. Čekáme je hlavně na Moravě ve čtvrtek a v pátek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. Rána v tomto týdnu už ale budou chladná. Dnes v noci na Šumavě dokonce mrzlo. Na Kvildě naměřili -2,5 stupně. Teď se podíváme za Zuzkou.
1: Na takzvanou nostalgickou tramvajovou linku číslo 23 vyjeli o víkendu dvě zrenovované tramvaje typu T3. Vůz 6312 je vybaven tak, jak vypadaly tramvaje v první polovině 70. let. Vůz 7122 má zase připomínat druhou polovinu 70. let. V opravě jsou další tři vozy, které by měly být na linku nasazeny do roku 2028. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Přesně před 20 lety se Praha zapsala do dějin astronomie jako místo, kde tehdy devátá planeta sluneční soustavy Pluto přišla o svůj status. I dnes se však objevují snahy o to, jak Pluto jeho pozici vrátit. Pluto ze seznamu planet zařadili vědci do nově vzniklé kategorie trpasličích planet.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Zdržíte se v centru Českých Budějovic, na Rudolfovské třídě se jezdí kyvadlově a na Pražském okruhu je zavřený nájezd na dálnici exitem 82 směrem na D7.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Na jižní Moravě si dnes ještě užívají letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů, jinde jsou odpolední maxima od 20 do 24 stupňů, obloha je převážně jasná až polojasná, od jeho západu se nám ale postupně zatáhne. Ze zpráv je to všechno, na Evropě 2 si teď užijte Ondru Vodného.
3: Filmový hit, na který není téměř skoro možný se dostat. O co jde, prozradím za chvíli a dáme vychytávku, jak na to Evropa 2.
2: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

Tohle Lenny na Evropě 2 v 15.20. Pěkné pondělní odpoledne. Pokud přemýšlíte, co ještě se zbytkem prázdnin a dlouho jste se chystali vydat třeba do kina, tak hitem kin je teď 100% novej Nolan, tedy Odyssea, na kterou je skoro nemožný se dostat. Říkal jsem si o víkendu, že bych zašel do kina, a tak jsem se podíval den po dní, vysílání po vysílání, a nenašel jsem skoro volný místa. Dokonce se vysílání, promítání tohoto filmu zdražilo tady v Praze. Je tady jen jedno ze 7 míst na světě, kde se dá ten film vidět opravdu v 70 mm formátu. Všechno je vyprodaný, začíná se už 9 ráno, takže jak poznamenal tamní promítač, takový zájem neměl ani Oppenheimer. Je to filmový hit, a kdybyste chtěli ze dne dan vyrazit na tenhle film, možný to není, teda pokud to chcete vidět v téhle plné kvalitě, ale viděl jsem pár příspěvků na sociálních sítích od mých přátel, kteří se tam dostali a psali, že vyplatilo se počkat. Tak doporučuji plánovat to víc dopředu. Není to jedna z těch věcí, které si dneska řeknete, že uděláte, a večer to je. Držím palce, jak se tam dostanete, a ať si užijete i další naše odpolední maximum muziky Mal Smith a také Måneskin budou na Evropě 2.

0: počuť Ropa je
1: Nastav uši hvězda.
2: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím Europol 2.
1: Evropa 2.
3: Tohle si nene...
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Nechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
16: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Tohle jsou Måneskin v 15.33 na Evropě 2. Alex Warren, Purple Disco Machine, to mám připravené za chvíli. V odpolední maximum muziky na Evropě 2. Pokud si platíte nejrůznější předplatní, možná ani nemáte přehled, kolik toho platíte. Zkoušeli jste někdy se podívat, kolik platíte za všechny předplatný, za různý platformy na muziku, na filmy a podobně. Tak jedno zase zdražuje, YouTube Premium bude dražší, už mi přišel e-mail také do schránky a říkal jsem si, že nedávno zdražovali a už zase, no, tak ta změna platí od října, vyjde to o nějakých, já nevím, 20-30 korun, dá se to zvládnout, ale jenom schválně, jestli jste někdy zkoušeli, kolik předplatných platíte a hlavně, kolik jich opravdu využíváte, ono je to 200 k 200 a může vám to naskočit natolik, že by vám zrak přecházel, tak zkuste spočítat a zredukovat se začátkem školního roku. No, tady máte Evropu 2, to je zadarmo.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
11: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
10: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
13: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: 14.48, tohle je pondělní odpolední Evropa 2 a Mimi Web nebo Machine Gun Kelly, k tomu přidám se 16. hodinou. Pokud jste si udělali čas poslední týdny a podívali se na oblohu večer, možná jste zaznamenali pád meteoritů. No, máme velký úspěch jako Češi, jeden Čech u toho měl zapnutou kameru, když se díval celou noc a z hvězdárny ve Valašském Meziříčí složil časozběrný záběr celý oblohy během maxima Perseid. A na tom výsledném snímku je 1706 meteorů. 1700. NASA ho vybrala jako svůj snímek dne, což je krásné ocenění, které vychází od 95. roku a překládá se do 23 jazyků. Zajímavost k tomu, nejsou tam jenom meteory, je tam vidět i spoustu družic Starlinku a Koukal, jak se jmenuje ten mladý muž, Jakub Koukal, nebyl ten týden jediný Čech, pár dní před ním uspěl Jakub Kuřák se snímkem z Jezerky, byl to jeho už čtvrtý mimochodem, takže kdybyste náhodou nevěděli, co s volnýma nocema, můžete fotit hvězdy a dostat se do celého světa. Evropa 2?
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
3: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
5: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
9: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasa Piggy. Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2, 105.5 FM.

0: 16 hodin, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Katka Zdová.
1: Hezké odpoledne, německý koncern Volkswagen, pod který spadá i tuzemská Škoda Auto, zasáhne krize globálního autoprůmyslu. Šéf podniku Oliver Blume pro Listbild potvrdil, že automobilka kvůli zachování konkurenceschopnosti chystá masivní propouštění. Firmu drtí zejména drahý provoz, čínská konkurence i nová americká cla. Lidé dnes mohou začít objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun, zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. A teď se vydáme za Zuzkou.
2: Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Výměna střechy sice rekonstrukci prodražila, ale termín by to ohrozit nemělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Lékaři mají důvod k optimismu. Nová kombinace vakcíny a imunoterapie dává pacientům s rakovinou kůže naději, že se nemoc po léčbě už nevrátí. První výsledky vypadají slibně. Odborníci ale zároveň upozorňují, že definitivní potvrzení účinnosti přinese až další výzkum.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se v centru Českých Budějovic, na Rudolfovské třídě se jezdí kyvadlově a na Pražském okruhu je zavřený nájezd na dálnici exitem 82 směrem na D7.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Na jižní Moravě si dnes ještě užívají letní den s odpoledními maximy do 27 stupňů, jinde jsou odpolední maxima od 20 do 24 stupňů. Obloha je převážně jasná až polojasná, od jeho západu se nám ale postupně zatáhne. Ze zpráv je to všechno, na Evropě 2 si teď užijte Ondru Vodného.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum.
0: Sorry Fodera, taky Nea a Šebozí, to je naše další maximum muziky při pondělku, tak hezké odpoledne s Evropou 2.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je

Posloucháte Evropu 2, 9 minut po 16. hodině, pěkné pondělní odpoledne, za chvíli pohled na to, jak to vypadá, že hrajete hry zadarmo na mobilu, na počítači, za chvíli prozradím, kdo to platí, Evropa 2.

0: 16.19 a tohle je pondělní Evropa 2, pěkné pondělní odpoledne. Musím říct, že poslední dobou často, když jsem na místě, kde se čeká, ať je to třeba v čekárně u doktora, nebo v MHD, nebo při čekání na letišti, se stačí podívat někomu jen tak letmo do mobilu, vím, že se to nedělá, ale prostě nenápadně, že jdete a vidíte, co lidi mají na obrazovkách, tak hrajou hry. Normálně hry na mobilech je spoustu lidí i v mém okolí, který, když nemají co dělat, tak si něco zahrajou. Představte si, že většina těch her je zadarmo, což zní strašidelně, říkáte si, na čem asi vydělávají. Stáhnete si je za 0 korun, ale přesto tyhle hry dokážou vydělat miliardy. Jak to jde dohromady? Tak rakouští vědci to rozebrali a vyšlo jim číslo, který velmi nepříjemně sedí. 10% hráčů, který hrajou nějakou hru, zaplatí většinu všech útrat. A přesně takhle vypadá rozložení peněz taky v hazardu klasickým. Takže je to taková lehká past chytit vás, abyste pak utráceli. Různý virtuální měny, sezónní pasy a časově omezené nabídky, které dělají trošku tlak, abyste si tam něco zaplatili. Ta studie se týkala dětí i dospívajících a i dospělých a padla v ní věta, že nákup za 100 eur a více u dítěte těžko dá považovat za drobnou útratu. Takže pokud náhodou děti chtějí nějaký peníze na hru a překročí to tuhle částku, už je to se zdviženým prstem, takže opatrně, co hrajete, radši to odojte a dejte si Justina Biebera nebo Switch Disco, naše pondělní maximum muziky na Evropě 2.
1: Hosté na Evropě 2, tak jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tak budete čekat.
3: Krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Tohle si ne...
11: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
12: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
11: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
12: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
13: Nechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
14: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Zpátky k muzice.

0: největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Rock na Evropě 2 v 16.32. Eva Farná, k tomu bude za chvíli taky Alok a Jennifer Lopez. A pokud byste chtěli skočit nakoupit a jste líný, nechce se vám, možná to vyřešíte tím, že si nákup objednáte. To už je normální, to, u nás je to standard, ale pokud jste někde byli v zahraničí, tak jsou země, kde stačí zavolat do večerky pod váma nebo do obchodu naproti a oni vám ten nákup přinesou během chvilky a máte to za chvilku. Něco podobného se chystá i u nás. Jeden obchodní řetězec teď slibuje, že ti nákup doveze do 40 minut. 40 minut to už je jakože expresní rozvoz, který zní dobře, ale pořád je to 40 minut, jo? Víte, jak to máte, když člověk zjistí, že něco nemá, chce to hned. Chce to hned a není schopný čekat ani do druhého dne a občas je líný někam vyrazit. Takže 40 minut dobrý, ale je to výzva, aby se k nám dostal i ta klasika, kdy člověk prostě jenom objedná a za chvilku mu někdo klepe na dveře s taškou v ruce, tak i to se k nám určitě dostane. Zatím teda je potřeba čekat 40 minut. To by se dalo říct, že v našich končinách je luxus. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
9: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
10: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
11: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Aloka, Jennifer Lopez, 16.48, bude i Dua Lipa a Maela. No a pokud se přemlouváte k tomu, abyste se po dovolený nejlépe All Inclusive dostali opět trošku do režimu a říkáte si, že zkusíte trošku toho pohybu, tak vás možná potěší, že stačí 3 minuty. 3 minuty sprintu teda, jo. Tak kolik času musíte dát pohybu, aby to k něčemu bylo? Tak to dali dohromady věci z Rockefellerovy univerzity a porovnali dvě věci. 6 sprintů po 30 vteřinách naplno, což jsou dohromady právě 3 minuty práce, a proti tomu 90 minut souvislý jízdy na kole. No a po tom sprintu se v krvi změnilo skoro čtvrtina všech bílkovin na po hodině a půl na kole méně než 0,25%. Na co to ukazuje, že možná je někdy lepší máknout hodně a krátce, než se s tím dřít delší dobu. Tak si z toho zkuste vzít příklad a držte vlnu ideál s Evropou 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: 17 hodin, čas na zprávy Evropy 2, je tu Simi Katkařílová.
1: Pěkné odpoledne, vítejte u zpráv. Potravinové doplňky mohou ohrozit zdraví. Až třetina zkontrolovaných je závadná, píše to iDnes.cz. Nejnovější zpráva Státního zdravotního ústavu za rok 2025 uvádí, že loni bylo hlášeno 13 případů nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci potravin, nejčastěji právě doplňků stravy. Hlášení se týkala například produktů s obsahem hořčíku, extraktu z listů zeleného čaje nebo vitamínu B6. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Zveřejňují je totiž často podvodníci, případně lidé, kteří nemají právo zájezdy pořádat. Zájezdy smí ze zákona pořádat pouze cestovní kancelář s koncesí. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Město Náchod v areálu Velkých lázní ve čtvrti Běloves otevřelo opravenou historickou kolonádu IDA. Rekonstrukce zchátralé budovy trvala od loňského února a přišla na více než 24 milionů korun. Podle radnice je otevření kolonády významným krokem k obnovení lázeňství ve 20-tisícovém městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Humanoidní robot vyvinutý čínským výrobcem chytrých telefonů Honor dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tak světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Informovala o tom čínská média.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D1 hlásí omezení na 182. kilometru ve směru do Brna, probíhají tam práce na silnici a na dálnici D11. Počítejte s omezením před 25. kilometrem směrem do Prahy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Od jeho západu se nám postupně zatahuje, zítra čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Na jeho západě může i zapršet. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Ze zpráv je to všechno, na Evropě 2 teď pokračuje Ondra Vodný.
0: Proč se jezdí do hor? Zapomeňte, že by to bylo kvůli sněhu. Dám vám ještě jeden speciální důvod za chvíli Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: 17-18. No a pokud jste přes léto vyrazili do hor, konkrétně do Dolomit, tak vězte, že nejen krásná příroda a v zimě sníh je to, co vás do Dolomit může nalákat. Možná jste si všimli na sociálních sítích velkých front v Dolomitech a nebylo to kvůli tomu, že někdo čekal na lanovku, ale pozor, všichni čekali na koblihu. V italských Dolomitech je horská chata, kde smaží koblihy za 4 eura a tamní blogeři a influenceři, kteří přijížděli, rozjeli šílenství po těchto koblihách. Lidi tam stávají před svítáním, kempují opodál, aby je stihli, než se vyprodají. Jedna návštěvnice řekla, že přijeli jenom kvůli koblihám, chápete to? Takže žádný sníh, žádný čerstvý vzduch, ale koblihy, tak zkuste popátrat, třeba to budete mít jako podzimní cíl cesty. Bíbírek se David Geta, za chvíli Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Toyota letos představuje
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Osm automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: No tak pojď zapel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: attention. Blackbird na Evropě 2. Pokud si říkáte, že se nebudete muset s novým rokem učit tolik jazyků, protože za nás všechno zvládne umělá inteligence nebo sluchátka, který živý komunikaci s kýmkoliv vám dokážou hnedka překládat, co říká, nebo chytrý brýle, tak vězte, že to není dobrý pro naše mozky. Za týden začíná škola, určitě se vyplatí jazyky se učit. Vědci postavili takový mozkový hodiny, změřili magnetický pole mozkových buněk a z toho odhalili, jak starý mozek vypadá proti skutečnému věku. A pak se podívali, jak to souvisí s počtem jazyků, který umíte. Kdo mluví dvěma, měl mozek asi o 6 let mladší. Kdo třema jazyky, se o 7. A kdo 4 o 13 let mladší. Jo? Zajímavý, jak se na to dívá věda, takže možná to neberte jenom jako věc, kterou musíte nabiflovat, ale kterou omladíte mozek. Hurá do dalšího jazyku. Lady Gaga, to k tomu přidám za chvíli Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
8: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
12: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

vyhrám, celý se klepu a

0: Posloucháte Evropu 2, no a jak jinak můžeme začít nový týden, než večerem na maximum s Petrem a s Ondrou.
1: Ahoj!
2: Ahoj Ondro.
0: No krásně to začalo.
2: Zrovna jsme tě tady chválili, že vlastně to, co hraje pod náma, je instrumentální verze té písničky, která dohrála, Posted Geronimo, že ty to takhle máš, jako jediný moderátor Evropy 2 si to dokážeš takhle jako udělat.
1: Pozor, jako podle mě jediný moderátor v naší republice a troufnu si tvrdit i na Slovensku, a to nevíme, jestli v Německu a tak dále.
0: Dobré. My jsme se bavili o tomhle songu, že každému nám zůstal v hlavě ten refrén a všichni jsme si tak nějak jako přistihli, že si to broukáme, že?
2: Mně se líbí ta věta, líp už bylo v kapse míň než kilo. To je vše říkající.
1: To je pravda hlavně.
0: No, tak nakonec prázdně se to hodí úplně skvěle. Po 18. víc Evropa 2.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Večer na maximum za okamžik, teď je 6, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné odpoledne, do Česka se vrátí tropické teploty, čekáme je hlavně na Moravě ve čtvrtek a v pátek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. Rána už budou celý týden chladná, dnes v noci na Šumavě například mrzlo. Na Kvildě naměřili minus 2,5 stupně. Poslanci se budou tento týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů, vetovali prezident Petr Pavel. Schůze začne zítra dopoledne a řešit se bude třeba návrh zákona s digitalizací povolování pobytu cizinců či novela snižující státní náhradu České poště. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: Karlovarskému kraji se zřejmě podaří zajistit pro nadcházející školní rok stravování na všech krajských středních školách, i když to není na středních školách povinnost zřizovatele. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřely smlouvu se soukromými dodavateli. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Přesně před 20 lety se Praha zapsala do dějin astronomie jako místo, kde tehdy devátá planeta sluneční soustavy Pluto přišla o svůj status. I dnes se však objevují snahy o to, jak Plutu jeho pozici vrátit. Pluto ze seznamu planet zařadili vědci do nově vzniklé kategorie trpasličích planet.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D1 hlásí nové omezení na 182. kilometru ve směru do Brna, probíhají tam práce na silnici a na dálnici D11 počítejte s omezením před 25. kilometrem směrem do Prahy.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozad. Evropa 2, jak je venku?
1: Od jeho západu se nám postupně zatahuje, zítra pak čekáme oblačeno až polojasno, místy až zataženo. Na jeho západě může i zapršet, nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Tak to byly dnešní poslední zprávy, po nich už mají na Evropě 2 slovo Petr Říbal a Ondra Urban.
4: A my hlásíme, že jsme v kompletní sestavě. Petr je zpátky!
0: Je to tady a začíná pondělní večer na maximum. Díky, že ladíte.

0: 6 hodin a 6 minut, tradiční čas, kdy na Evropě 2 startuje Večer na maximum. Dneska s Ondrou Urbanem a taky s Petrem Říbalem, který se do éteru vrací po 14 dnech.
1: Ty bláho, no je to jako by to bylo poprvé, člověk se to tady musí jako osahat, ale jsem rád, že jsem zpátky.
0: Prosím tě, neosahávej mě. Jenom to ne.
1: Je to 14 dní chybělo. Tak jsem rád, že se vidíme, že se slyšíme a musím teda říct, že na začátek Alesso a One Republic, příjemná změna. Já jsem teď týden poslouchal AC/DC Highway to Hell v reggae verzi. Musím říct, že
0: jak to?
1: Stačilo.
0: To bylo u moře, to byl velký hit?
1: Jo, AC/DC Highway to Hell v reggae verzi je fakt jako dobrý.
0: No tak myslím si, že hudba na Evropě 2 je lepší. Ostatně vy to můžete ovlivnit, protože můžete volat 257-400-888. Bude taky song za trest a za chvilku i rubrika Žádný švanci. A myslím si, že tvoje dovolená bude dobré téma pro švanciho.
1: Tak jdeme na to.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Evropa 2, večer na maximum, nejenom, že je zpátky Petr Zíbal, ale je tady i Petr Švancara.
2: Zdravím všechny a jeden frajer se vrátil z dovolené.
1: No jo.
2: Byl normálně v Turecku.
3: No jo.
2: A je bílý jak stěna.
1: A nemá nastřelený vlasy.
2: A nemá nastřelený vlasy. Kamo, můžeš mě vysvětlit, jak můžeš být týden v Turecku a dojet normálně jako ne černý.
3: Ty máš jako král sýru?
2: No tak hele, je to už takové jakoby opečené hermelín na grilu, ale jako, že to není úplně jako špatný, ale je to taková něco mezi žlutou, oranžovou, jako vy jste se vyhýbali se sluníčku?
3: Kluci, já jsem si koupil UV tričko. A chodil jsem v UV tričku, to znamená, že jsem se nemusel mazat krémem a nespálil jsem
2: se. A ksicht? To směl co, UV paruku nebo?
3: Teď jsem opálený.
2: Tomu neříkáš opálenost.
3: To není opálenost.
2: Tohle je normálně regulární, jak to popsat?
3: Co?
2: Takhle, ty vypadáš, jak když zrzavé vyleze ze sauny.
3: Já nechcete se mě zeptat, jak bylo? Vy se mě furt ptáte na to, jestli jsem se opálil.
2: A jak bylo? Jak bylo? Jak bylo?
3: Dobře.
2: Skvělý.

0: Za minutu a půl bude 6:45, tady je Večer na Maximum na Evropě 2.
1: A dneska poprvé jdeme na telefon 257-400-888. Můžete volat, vybírat songy, které jste třeba dlouho neslyšeli, na které máte chuť a zároveň někoho pozdravit.
0: To je tak milý, že tě slyším, že uslyšíme někoho, kdo se teď dovolal. Halo?
2: Ano.
0: Ano, kdo tam, tady Evropa 2?
2: Tady Šimon.
1: Šimone, to slyšíme, ale vlastně zároveň moc neslyšíme. Špatný signál anebo příjem?
2: Tak to se možná zapíš mikrofon.
1: Zkus nám říct, co ti můžem zahrát.
2: Chtěl bych od Imagine Dragons Enemy.
1: Imagine Dragons Enemy, to jsme slyšeli. A pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny, co pracují za volantem jako já. A jelikož vím, že občas ty lidi, se kterými ty lidi pracují, jsou občas pro ně takový enemy.
1: Rozumím.
0: Jasně.
1: Rozumím. Takže seš taxikář?
2: Ne, nejsem.
1: Aha, tak co seš?
0: Rozváčková služba, kurýr třeba.
2: No, kurýr, ale akorát jako balíku, no.
1: Jo, takhle, rozumím. I tak přijdeš s lidma do styku.
2: Přesně tak. Každý den, každou minutu.
0: A už máš malinko husí kůži a strach z toho, co přijde za... Pozor, totiž je 24. srpna. Za to, co přijde za 3 měsíce třeba cca. Víš, o čem mluvím,
2: jako
0: ne?
2: Vánoce.
0: No jasně, jakože Vánoce.
2: No, to je šílenost.
0: No.
1: To jo, no tak zatím odpočívej, užívej pohodu. Vrejme ti Imaginy na Evropě 2, ahoj.
0: Naber síly, ahoj.
3: Večer na Maximum.

0: Posloucháte Evropu 2 a pondělní večer na maximum.
1: 18.18. 24. srpna. Ještě pořád se, myslím si, najdou tací, kteří mají dovolenou před sebou. To znamená i let letadlem.
0: Ano.
1: Jeden z nich sedí přede mnou.
0: Ano, asi ještě vyletíme někam letos.
1: No, tak bacha, mám tady 10 bizár důvodů, proč lidem letadlo uletělo.
0: Mhm.
1: A je to teda něco, co se fakt může přihodit. Reálně se tohleto už stalo. Tak jdeme na to, jo. Vzali si prášky na spaní příliš brzy. A uletí ti letadlo.
0: Usneš tam.
1: Usneš.
0: Před gejtem.
1: Jo, jo. Někdo tam seděl u toho gejtu a hledal partnera na Tindru a zapomněl, že mu letí letadlo.
0: Aha.
1: Potom opil se tak moc, že neuměl přečíst číslo gejtu, tím pádem nemohl dojít do letadla. Ztratil dítě, které si hrálo pár metrů vedle v dětském koutku.
0: Mm-hmm.
1: Natáčeli tanec na TikTok, pak jim uletělo letadlo.
0: Mm-hmm.
1: Roztrhl si kalhoty na záchodě a styděl se jít do letadla s tím, že má roztrhlý kalhoty.
0: Nekeci, tak jo, to je jo. Dobrý.
1: Hm. Hledal na terminálu Pokémony. To už je trošku old school, ale taky se to dělo. Nedokázal si říct v salonku dost. To je podle mě trošku to opití, to s tím souvisí.
0: No obecně, hodně se tam objevuje telefon v jakékoliv formě, anebo alkohol.
1: No. O tom to je hodně.
0: Ano.
1: Tak další důvod, zamknul se nebo omylem byl zamčen v kuřácké místnosti.
0: Mm-hmm.
1: A teď prostě nemohl pryč, i když chtěl. A tohle je docela dobrý. Dost často se děje, že letadlo uletí v případě, že testuješ, jak dlouho na tebe to letadlo bude čekat.
0: Takhle cíleně.
1: Jo, když seš tam, hele, teď mě tady odbavili, bez mě neodletí.
0: No, člověče, já ti odvyprávím příběh, který posluchači možná znají, ale ty jsi byl na dovolené, stalo se to minulý týden na pražském letišti.
1: No.
0: Letadlo už bylo připraveno k odletu, dokonce myslím rolovalo na dráze, ale vrátilo se zpátky k tomu gateu. A víš proč? Protože ten let nestihli, někdo psal striptérky, někdo hostesky z Hot Peppers.
1: Nekece.
0: Jo, oni byli v salonku a nestihli odlet a oni se pro ně vrátili.
1: Aha,
0: no
1: já totiž jsem si myslel, že kolikrát, i když tam ještě ty lidi vidíš, jak nastupujou do letadla, jak už jsou na té stojánce,
0: no.
1: Tak stejně tě tam nepustí.
0: No to jsem si taky vždycky myslel.
1: A tady to letadlo už jako rolovalo na dráhu.
0: Ano, protože chyběly hostesky a bez nich odletět nemůžeš.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: No tak pojď zapel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Zpátky k muzice.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, za 6:30.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Co to bude a pro koho?
0: Haló, Evropa 2.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Saša.
0: Ahoj Sašo, co ti zahrajeme, co protočíme na Evropě 2?
2: Nevím.
0: Tak to je dobře, že voláš. Aha, tak pro... co potřebuješ?
2: Pro koho potřebuji, já se vás neslyším.
0: Ne, co potřebuješ? Že nevíš, co budeme hrát, co budeme dělat?
1: Tak... Takže proč voláš?
0: Pojďme pokecat.
2: No, to...
0: Tak co to počasí?
1: Co ty prázdniny, co?
0: No, už to letí, vy.
1: Poslední týden, co plánuješ ještě? Co plánuješ dneska na poslední týden?
2: Dneska mám kemp až do pátku.
0: Hip-hop kemp.
1: Sašo, ten zrušili, tam nejezdí.
0: Sašo, tam nejezdí, to je zrušený.
1: Na jaký máš kemp? Taneční nebo jaký? Tak a Saša... Saša se urazil a je pryč.
0: Saša tam ale pořád je.
1: Ale nemluví.
0: Já bych to nevzdával.
1: Pojďme dát šanci někomu jinému, kdo chce opravdu něco zahrát.
0: Koda, přitom to byl skvělý pokec.
1: Halo, tady Evropa 2, kdo tam?
0: Halo? No kamaráde, tak já ti něco řeknu. To není chyba u Saši. To je tady u nás. Halo, ale co teď?
1: U nás nemůže být chyba. To není
0: halo?
1: Možný.
0: Halo? Tak počkej, ještě jednou. A podle mě to je zpátky Saša. Halo, Sašo? Kamaráde, to je u nás. My tady máme takový počítač a když klikneme, tak vidíme toho, kdo se k nám dovolal zeleně. A my ho teď vidíme zeleně, dokonce i tušíme, že někdo mluví.
1: My tady máme takový počítač a ten mlčí.
0: Jo.
1: A co počítač? Že mlčí?
0: Chyba elektronky.
1: Dejte mi Hrachovou. Hrachová. Dejte mi Hivrise.
0: Ty jsi geniální.
1: Dej mi kohokoliv, hlavně ať to mluví.
0: Já tady furt klikám a nikdo nemluví, pozor.
1: Halo!
0: Co teď? Halo, co teď? Evropa 2? Budeme to zkoušet pořád do nekonečna. Já vím, co udělám. Pozor. Vždycky, když se dovoláme ajťákům a řešíme s nima nějaký problém tady v rádiu, oni řeknou, kluci, a už jste to restartovali? A my řekneme, no jasně. A teď jsem to udělal a dívej se. Halo?
3: No, ano.
0: No, hele, a je to tam. Kluci ajťáci ví, tak jsem to restartoval. Tady Petr, Ondra, Evropa 2, kdo tam?
3: Nicole.
0: Ahoj, Nicole, ahoj.
1: Mimochodem, myslíš, ahoj, že tohle funguje i na lidi? Když třeba manželka doma nefunguje, tak ji zrestartuješ.
0: Jasně.
1: A ona začne.
0: A jak správně zrestartuješ manželku?
1: No.
3: To asi úplně neplatí, ale...
1: Nikol, jak by si se zrestartovala?
3: To nevím, co vám mám říct, kluci.
0: Počkej, ale... Tak Petr to... Píše mi kámoš lopatou po hlavě. No. Ne, to ne.
1: Petr to zjistí a mezi tím nám řekni, co ti zahrajem, Nikol.
3: Asi klidně něco... Na to, aby se zrychlila D1.
0: No, tak to neexistuje.
1: Něco jednoduššího bys pro nás neměla.
3: Tak,
1: ne.
3: Tak něco od Bena klidně.
1: A ty někde stojíš teda, pochopil jsem to.
3: Jo, teďka akorát za Brnem, ale už jedem.
1: Jakým směrem?
3: Na Prahu.
1: Na Prahu, takže za Brnem na Prahu to stojí.
3: Mhm. No před Brnem... A za Brnem už jedem.
1: Před Brnem nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát.
3: No.
1: A před Brnem, tam si na tě počíváme.
0: Víte, co zahrajeme? Jo. Zahrajeme Pojď ke mně blíž. Pojďme se objímat a mít rádi. Tak tady je Ben Kristoval a Miraj. Díky, ať to uteče, ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Benny Cristo, chicken, feed, let us get, alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty, žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty, aj. Párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů, já jsem dělal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

myslím, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv, vy

0: Večer na Maximum, ten pondělní tady na Evropě 2.
1: Ve světě se dražila, myslím si, vzácná fotbalová relikvie. Dražil se fotbalový míč, se kterým se hrálo legendární čtvrtfinále mistrovství světa 1986, zápas Argentina-Anglie. Diego Maradona tím míčem dal boží ruku.
0: Jej.
1: No a ten míč se jako, ne že našel, ale prostě teď se dal do dražby.
0: No počkej, to totiž, fakt je to ten míč.
1: To bylo totiž tak, v tom roce 86 si míč ze zápasu odnesl rozhodčí Ali bin Nasser a měl ho u sebe přes 30 let. V roce 2022 se rozhodl ho prodat.
0: Pan Ali bin.
1: Ali bin Nasser. A typni si teda tady ten legendární míč, se kterým Maradona dal dva góly, nejenom tu boží ruku, ale potom dal gól století, kdy přes půlku hřiště prošel sám, kličkoval mezi Anglánama a dal nádherný gól. Jo. Tak za kolik se vydražil?
0: 200 milionů korun.
1: Odhadovaná cena byla 190 milionů korun, takže to by si byl blízko, jenomže reálná cena byla pouhých 68 milionů korun.
0: Nechtěli dát lidi prachy, jo?
1: Ne, jenom třetina ceny, která byla odhadovaná.
0: A tak to si myslím, že ten pán, co to prodával, teda dostal svému příjmení, že nedostal ty prachy.
1: Ali bin Nasser.
0: Tak to byl fakt Nasser. Maximum léta.
2: Novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic.

0: Maximum nový muziky.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: Evropa 2 večer na maximum, no a poprvé v tomto týdnu je tady song za trest.
1: Jestli vás někdo naštval, jestli vás něco vytočilo, teď cítíte, že to bylo nespravedlivý, že se na vás někdo třeba vybil úplně zbytečně.
0: No třeba ty si říkal, že vám na dovolené ukradli věci na plavání pro vaši dcerku.
1: Jo.
0: No.
1: No šmejdi.
0: Kde? Na pláži?
1: No, vlastně jsme to nechali na lehátku. Bylo to naštěstí poslední den a měli jsme takový vysněný komplet, víš, jako UVčkové, že jsme do toho oblíkli. Seděli k tomu i botičky, no a najednou to tam nebylo.
0: Ale poslední den?
1: Poslední den.
0: Tak to už tak nevadí. To už tak nevadí.
1: Ještě bychom někdy s dcerkou chtěli jít k vodě a tohle bychom možná potřebovali.
0: Tak jestli máte něco podobného, berte telefon a potrestejte ty zlé lidi. 257-400-888, song za trest už za chvilku na Evropě 2. Maximum. Večer na Maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Halo, kdo je na drátě a kdo bude trestat?
2: Pepa.
0: Ahoj Pepo, tak co to bude? Respektive pro koho bude song za trest a proč?
2: Pro mýho vedoucího na táboře, protože byl na mě zasedlej a třeba když jsem přišel pozdě na nástup, tak ostatní, když přišli, dělali 30 dřepů a já jich dělal 100 a taky na mě furt řval.
0: Řval na tebe?
2: Jo, řval.
1: Co to bylo za tábor, pane bože?
2: Rybářskej.
0: Rybářský tábor, to existuje, to je dobrý.
2: Jo, to existuje.
1: No tak člověk by si myslel, že když jde na rybářský tábor, že tam vlastně budou spřízněné duše, že se nic takového stát nemůže a vedoucí si teda takhle jako vybíjel vztek, jo? Že třeba nic nechytil, vy jo? Nebo co?
2: No já nevím proč. Možná já jsem takovej upovídanej, takovej otravnej.
1: Aha.
0: To jsi to trošku definoval, ten problém. Protože když chytáš ryby, tak máš sedět ticho, nic neříkat.
2: Jo, já jsem byl.
0: Jo?
2: Jo.
1: No.
2: A jako mimo, když jsme nechytali třeba na obědě.
0: Rozumím, no jo.
1: Hele, a co se třeba jí na rybářském táboře? Máte třeba k snídani rybí pomazánku?
2: Ne, jako někdy jo, ale většinou jsme měli rohlíky s nějakou marmeládou a tak. Ale když se chytli kapři, tak se dělali kapří hranolky.
0: No to jsem se chtěl zeptat, co jste vlastně chytli na rybářském táboře?
2: No tak já jsem chytil samý cejny, ale jako nejhezčí ryba tam, byl tam sandát, dva se tam chytili a chytli tam amura 92 cm.
1: Hele, cejnyho, toho jsme chytli i my tady na Evropě 2.
0: Ho máme rádi na Evropě.
1: A líbí se mi, jak ty jsi říkal sandát, jsem viděl, že sandát bylo napsáno v meníčku. Víš, normálně, když si objednáváš jídlo, tam bylo napsáno sandát a někdo chtěl být světový a říká, dejte mi toho kandáta.
0: Tak Pepo, můžeš přes éter Evropy 2 tomu vedoucímu, jak se jmenuje křestním jménem?
2: Matěj. No, Matěj, no.
0: Jo, tak Maty mu můžeš něco vzkázat, pojď do něj.
2: No, ať jako se naučí chovat, že když mě tam má na starosti, tak aby jako nebyl na mě zasedlej, aby si to vybíjel na někom jiném. Song
1: za trest. Přátelé milí, 24. srpna hrajeme na rybářský tábor. Je to tady.
0: Janek Ledecký, Ryba rybě, je to o rybách, takže to je v pořádku.
1: No, tak tohle je dnešní speciální song za trest tady u nás v rámci Večera na maximum na Evropě 2. Ryba rybě vyprávěla, jak ty zase

0: Jinak to prostě dneska v rámci songu za trest na Evropě 2 nešlo. Ta kombinace. Hrajeme na rybářský tábor pro jednoho vedoucího, který si zasedl na našeho posluchače a k tomu je ještě 24. srpna. Tak je jasný, že zahrajeme vánoční pecku.
1: No, tematicky se to hodilo. Pepa to chtěl pro vedoucího, který si na něho zasedl, protože musel dělat dřepy a tak dál.
0: No navíc on říkal, že třeba ostatní, když dostali trest, dělali 30 dřepů. No. On 100.
1: Ale mně se líbilo, že říkal, když jsme chytli kapra, byli na oběd kapří hranolky.
0: Mňam.
1: To by mohla být taková jako upgrade verze štědrovečerní večeře. Kapří hranolky.
0: Není to ještě pracnější než kapr?
1: To samozřejmě, že to je pracnější, protože ho musíš víc naporcovat a možná i vykostit. Ale jsou to kapří hranolky. Jo?
0: Jo.
1: Ježíšek to ocení. Když si dáš s tou večeří práci, donese ti víc dárků.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 80.

0: To zní geniálně. Lost Frequencies, Live It All. Jak tam byl ten orchestr, to je skvělý, co?
1: Taková vesmírný film, bych řekl. Star Wars, slyšel jsem v tom Star Wars.
0: Fakt to tak vnímáš?
1: Ano. Dobrý,
0: no, možná vlastně proto se mi to líbí. Hmm. Dobrý, to se hezky uzavřel. No, mám tady informaci, která je taková na zamyšlení. Jestli bys to chtěl, vy, co posloucháte Evropu 2, jestli byste to takhle chtěli, ale aktuálně je na světě přes 500 lidí, kteří jsou zmražení, čekají v takových speciálních kryokomorách a čekají na lepší budoucnost.
1: Fakt to je, já myslel, že to je jenom ve filmu.
0: Reálně jsou třeba jako i nemocní. Aha. A čekají, že se nechají rozmrazit až ve chvíli, kdy bude svět znát lék na jejich nemoc. Hmm? No a teď bylo dobrý, že ten článek teda vyšel a pod tím byly komentáře. Tak ten jeden, jo. U nás na Slovensku je to jediný způsob, jak se dožít dálnice až do Košic. A pod tím píšou. Rozmrazí tě v roce 3041 a v televizi bude live přenos zábavního pořadu s Jiřinou Bohdalovou.

0: večer na Maximum na Evropě 2. 7 minut k tomu.
1: Na Trnkobraní na festivalu ve Vizovicích probíhal znovu boj o nejlepšího pojídače ovocných knedlíků.
0: Jo.
1: A je tam vlastně staronový vítěz, vyhrál to Radim Dvořáček, ten je z Ostravy, a vyhrál to už po sedmé, je jako fakt dobrý v tom. A zkusit teda tipnout, kolik snědl ovocných knedlíků.
0: A teď ještě, než to dáme, jestli se nepletu, on Radek Dvořáček i přesto, že těch knedlíků...
1: Radim.
0: Co jsem říkal?
1: Radek.
0: Jo, pardon. Radim Dvořáček i přesto, že těch knedlíků spořádá spoustu, je vlastně relativně šlank, myslím.
1: Je to huberý kluk, no.
0: No. Ty bláho, tak mohl jich dát 73.
1: Během hodiny, jo? Máš na to hodinu ještě. 73?
0: To je hodně, praď mi.
1: Vůbec, málo. Přidej, hodně přidej. Radim je dobrý totiž.
0: Fakt? 129.
1: Přidej.
0: Ne.
1: Jo.
0: 168.
1: Ještě přidej.
0: Ne. To není možný.
1: No?
0: 209.
1: Tak to už ne. V roce 2024 snědl 228, to je jeho nejlepší výkon. Letos pouhých 193 ovocných knedlíků.
0: 193
1: za hodinu.
0: To je ostuda. Ani 2 kila nedal.
1: No to není na kila, to je počet knedlíků.
0: Ne, 200 jako 2 kila.
1: Je takhle.
0: Víš, jako 200. To je neuvěřitelné.
1: 193 knedlíků.
0: 193 knedlíků no? Jsem podle mě zatím nesněd za celý život.
1: A to pak přijedeš k babičce a teď řekne: Radimku, ahoj, udělala jsem ti tady ty tvoje oblíbený ovocný knedlíky.
0: Kolik si jich dáš, Radimku? 193. Letní vibe Evropy 2.

0: Naše novinka, Slávek Fam a taky Polí Garant na Evropě 2.
1: Další hudbu znovu vybíráte vy, a to na 257-400-888.
0: Haló, kdo konkrétně?
2: Ahoj, kluci, tady Michael.
1: Ahoj Michael, co to bude a pro koho?
2: Bude to pro vás a pro posádku do Chorvatska, kde jsme teď zakotvili u ostrova Korčula.
1: Ty jsi v Chorvatsku na lodi? Promiň, Michael, ty jsi v Chorvatsku na lodi?
2: Ano, na jachtě.
1: Nekecej, a posloucháte Evropu 2?
0: No.
2: No, máme nalezeno, no, Ečko.
3: Hezky.
0: Takže vy na jachtě teď posloucháte Evropu 2?
2: Tak, přesně tak. Na divokém Jadranu.
1: A jak tam je? Máte se dobře?
2: Je tam nádherně.
0: No, líp než tady u nás.
2: Jo, určitě, jo.
1: Já myslím, že na jachtě určitě, jo.
2: Na sloníčku, jsme byli na návštěvě ve městě. Bylo to super.
0: A to máte takovou tu milionářskou jachtu. Co tam všechno máte na té jachtě?
2: No, takovou obrovskou.
0: Má to heliport?
2: Ne.
0: Jo, takže taková jako jachta pro chudý.
2: Tak.
1: No a co vám zahrajem do Chorvatska?
2: Poprosím Swedish House Mafia. White Su Long. A je to pro kluky, pro Ondru Babáka, Karla Rucháče, Petra Hartmana a jejich syny a pro Joze, pro Pepu.
1: To je celá chorvatská parta vaše.
2: Tak, přesně tak.
0: Osazenstvo na jachtě. Tak kluci, my vám to hrajeme a děkujeme, že i v Chorvatsku přes apku Evropy 2 posloucháte. Děkujeme.
2: Yes.
1: Tak neutopte se. Dobrodošli. Ahoj.
2: Taky, dobrodošli.
0: Ahoj.
2: Čau.

0: Minutu po čtvrt na osm posloucháte Evropu 2 a večer na Maximum.
1: Mimochodem Swedish House Mafia jsme hráli do Chorvatska, dobrý, na jachtu.
0: Na jachtu.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
0: Ano.
1: A teď se budeme věnovat takový zajímavý kratochvíli. Co ty a kolotoče, Matějská, houpačky, centrifuga?
0: Nemám rád ty rychlý kolotoče. Já jsem v životě maximálně byl na pirátské lodi, která se houpe nahoru, dolů.
1: Jo.
0: A to byl můj strop, skoro jsem se pozvracel. V životě jsem nebyl na velké centrifuze nebo na něčem takovým.
1: Pourací autíčka, no autodrom.
0: To dobrý. Střelnice, růžičky.
1: jo. Upilovaný vzduchovky.
0: No.
1: No a teď si představ, vy všichni, že jste na takový atrakci, jak sedíte jakože dokola, jste přivázáni k té sedačce, je tam taková ta tyč a houpete se a kroutíte se různě.
0: Fuj.
1: A ty jste vzhůru nohama.
0: No je mi z toho špatně, úplně jenom to slyším.
1: No a vybavíš si, my jsme o tom mluvili přímo už spolu v rámci Večera na Maximum na Evropě 2, že v Oregonu v Americe, je to podle mě plus minus 2 roky zpátky, se to zaseklo a ty lidi viseli asi 25 minut, 15 metrů nad zemí, vzhůru nohama.
0: Hmm.
1: My jsme říkali, v žádném případě, Ježíš Maria, já bych se zbláznil. 25 minut, skoro půl hodiny visíš vzhůru nohama, hlavou dolů, 15 metrů nad zemí a teď nevíš, co se stane.
0: Ale naštěstí to s nima nespadlo.
1: Jo, nespadlo.
0: Zachránili je.
1: Jo. No jenom, že probíhaly soudy a protože to byla Amerika, tak víš, kolik každý z té 25 vysoudil?
0: Vysoudili peníze za to, jo?
1: Ale teda 28 lidí tam bylo, 28 lidí.
0: To je jedno, ale vysoudili peníze.
1: No jasně.
0: Aha.
1: No jasně.
0: Asi dobrý peníze.
1: 25 minut vzhůru nohama v 15 metrech, každý dostal 6 milionů 300 tisíc korun.
0: Nekecej. No tak to jdem na kolotoče v tom případě, to já se hecnu, já to překonám.
1: 25 minut, 6 milionů 300 tisíc korun.
0: Tudum.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
4: Kdy je kuřák zarostlej, no?
3: Když mu dojde pěna na hulení.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: No tak pojď za mě.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
9: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
10: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na obrák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Zpátky k muzice.

0: Eva Farna, neříkej, co má se stát, dohrála na Evropě 2.
1: No, vlastně to teď můžeme říct, když už tady máme ten song. Teď si zavolejte, to se stane. 257 400 888. Haló, Evropa 2?
2: Tady David!
0: Nazdar, Davide!
1: Ahoj, Davčo!
0: Tak Davide, povídej, co má se stát v éteru Evropy 2? Co chceš zahrát?
2: Tak dáme třeba něco od Kalina, kromě Safíru.
0: Dobře, tak třeba Pistácie.
2: Ne, jak se tam zpívá to na na na. Nechme to dnes, prosím, ta v tuto tu myslím, no.
1: Mě se nestihli říct. Vidíš mě, a ne, ne. No to je Pistácie.
0: No.
1: No.
2: Tak to je.
0: Petr už to vlastně zaspíval, takže to je hotovo.
1: Chceš nějakou jinou ještě?
0: A pro koho to bude?
2: Tak jenom pro vás, protože jsem to nejlepší rádio, furt vás poslouchám. Večer na maximum je nejlepší.
0: Yes, Davčo, díky moc, jsi hodnej. Taky tě moc zdravíme. A ještě plánuješ něco na poslední prázdninový týden?
2: A tak moc ne, byl jsem teď v kempu Sedmi horkách a jak byly ty šílený vedra, nebo to už bylo jako dřív, jo, v červenci, ale tak jsem dostal angínu, protože jsem pil furt studenou kolu ve 39 stupních.
0: Ale už je ti dobře teďka.
2: Jo,
0: tak to je
2: ale už to bohužel končí, no.
0: Je to tak.
1: No, za chvilku a zase začne něco novýho, nový kámoši, škola, hezká paní učitelka.
0: Tak zatím užívej.
2: No, budeme 82 letou.
1: No, teď to říkám.
0: Taky může být pěkná, co by ne. Tak užívej poslední týden, měj se hezky, Davčo, čau.
2: Čau.

0: Vlastně po roce v Superstar Kellyn a taky Sofian Pistácie večer na Maximum na Evropě 2.
1: Po roce Superstar. No. Jo, po roce. Já jsem rozuměl, po roce Superstar.
0: Po roce Superstar.
1: To je pravda, začíná to vlastně už příští týden.
0: No.
1: To budou první díly Superstar. Každopádně, já jsem se chtěl ještě zastavit u dnešního dne, protože je pondělí 24. srpna, svátek slaví Bartoloměj. Já jsem pověrčivý člověk a zároveň mám rád pranostiky. A můžu ti říct, že
0: víme,
1: pranostiky k dnešnímu dni jsou kruté, jsou přísné.
0: A týkají se nás jako obecně.
1: Týkají se obecně a týkají se Bartoloměje, který dneska slaví ten svátek, no. Protože dám ti dvě, jo? První. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Takže jako končí léto a trošku to potvrzuje i ta druhá pranostika. Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Čili bude brzo tma a bude zima.
0: Soláry nebudou vyrábět, to je neštěstí.
1: Tyve, ty furt myslíš na ty prachy jenom, to je hrozný.
0: Ne, to je
1: já myslím na přírodu, na dobrou náladu a ty nebudou peníze.
0: Ne, to je ekologie.

0: Krásný pondělní večer na Maximum vám přeje Evropa 2.
1: Teď jsem se nechal nachytat takzvaným clickbaitem. Tady čtu, zlodějka po rvačce s prodavačkou zůstala nahoře bez, zachytila ji u toho bezpečnostní kamera.
0: Aha, takže se chtěl podívat.
1: No, říkal jsem si, hele, zlodějka, víš, to je vlastně atraktivní, asi jako holky mají rádi raubíře, tak možná, že i my kluci k tomu trošku směřujeme, máme proto slabost, tak jsem se tady na to koukal, je to jedna prodejna potravin v Argentíně, konkrétně v provincii Santa Fe, no a prostě si představ prodejnu, nic moc tam teda neměli, podle té kamery. No a přijde tam zlodějka a takhle jakože přes pult sahá do pokladny a chce vzít prachy. Do toho přijde prodavačka, tak je tam taková mini pošťuchovačka, no a tu zlodějku slíkne do půl těla. No, ale nic není vidět.
0: Takže zklamání.
1: Zklamání, no.
0: Aha.
1: Jsem se těšil. A teda nic neukradla nakonec, to je potřeba říct. Nahá? Jo, vlastně takhle, ta zlodějka ještě přišla o mikinu. Tu mikinu jí vlastně vzala ta prodavačka a zlodějka utekla do půl těla a tričko si oblíkala ve dveřích, no, takže o mikinu vlastně ve finále přišla ta zlodějka.
0: Takže ta paní prodavačka nakonec půjde do vězení za krádež mikiny.
1: Ona se stala zlodějkou.

0: Večer na Maximum Evropa 2, to byly Silver Spoons, teď jsem mimochodem Spoony potkal na jednom festiáku, to je tak zajímavá partička.
1: Veselí chlapci.
0: Jo. Augustín zpěvák, ten třeba dokáže zpívat a v podstatě se mu během toho zpívání roztrhnou kaloty takovým způsobem, že je vidět až do Betléma.
1: Omylem se mu roztrhnou.
0: No, omylem, ale dobrý, stylovka, fakt dobrý.
1: Jdeme na telefon, je tady poslední přání dnešního večera, je tady last call 257 400 888.
0: Haló.
2: Haló,
0: kdo tam?
2: Tady Simona.
0: Čau Simčo, vítáme tě na Evropě 2, čím ti uděláme radost?
2: Kluci, Kalina se už hráli, že?
1: Jo.
0: Ano.
2: Tak něco takového podobného, prosím.
1: No, byl i Sofián, byl i Poligara.
0: Ben.
1: Ten už taky byl.
0: Ben, jo, teď vlastně byl s Mirajem.
1: No.
2: A nebo tak mi dejte Lady Gaga, prosím.
1: Ano.
2: Abrakadabra, prosím.
1: Ano, a pro koho?
2: Asi pro všechny, co poslouchají. A hlavně teda pro mýho chlapa, mou tchýni, mýho syna, moje dcery, babičku, všichni, co posloucháme na dvoře a tchána.
1: A máte nějaký oheň nebo grilovačku nebo něco?
2: Grilujeme, ano.
1: Hezky.
0: To je dobrý.
2: K tomu burčák pěkně.
1: Hezky. Teda vy umíte žít.
0: No tak ať večer...
2: Někdy se musíme.
0: Ať večer moc neběháte.
2: No, to je pravda.
1: Klidnou noc přejeme.
0: Ahoj.
2: Děkujem, ahoj.

0: Za pár vteřin, 7:45, tady je Večer na maximum, ten pondělní na Evropě 2.
1: A o to velké finále se tradičně postará rubrika Žádný švanci.
0: No jo, tak nabízí se, že bychom mohli probrat návrat z dovolené.
1: No, že bys nám řekl zážitky od moře z Turecka.
0: Jak bylo, no. Co měli na talířích v rámci All Inclusive, holky, jak se upalovaly.
1: Jo, já myslím, že Švanci ti k tomu bude mít co říct.
0: No, jo, no, jo.
1: Takže Petr Švancara už za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na maximum. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Evropa 2, večer na maximum. Nejenom, že je zpátky Petr Zíbal, ale je tady i Petr Švancara.
2: Zdravím všechny a jeden frajer se vrátil z dovolené.
1: No jo.
2: Byl normálně v Turecku.
3: No jo.
2: A je bílý jak stěna.
1: A nemá nastřelený vlasy.
2: A nemá nastřelený vlasy. Kamo, můžeš mě vysvětlit, jak můžeš být týden v Turecku a dojet normálně jako ne černý.
3: Jakože král sýrů?
2: No tak hele, je to už takové jakoby opečené hermelin na grilu, ale jako, že to není úplně jako špatný, ale je to taková něco mezi žlutou, oranžovou, jako vy jste se vyhýbali se sluníčku?
3: Kluci, já jsem si koupil UV tričko. A chodil jsem v UV tričku, to znamená, že jsem se nemusel mazat krémem a nespálil jsem
2: se. A ksicht? To směl co, UV paruku nebo?
3: Teď jsem opálený.
2: Tomu neříkáš opálenost.
3: To není opálenost.
2: Tohle je normálně regulární, jak to popsat?
3: Co?
2: Takhle, ty vypadáš, jak když zrzavé vyleze ze sauny.
3: Já nechcete se mě zeptat, jak bylo? Vy se mě furt ptáte na to, jestli jsem se opálil.
2: A jak bylo?
3: Dobře.
2: Skvělý.

0: úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na Maximum je za námi.
1: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě 2.
0: Ahoj.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 88.2 a 105.5 FM.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, nejsem je s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na přání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože, si Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běží dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo! I'm not stressed up, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow. But now we're fast gone.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Skotsky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady už se hoci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádej, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý plán.

0: Právě. Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
4: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.